jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. května. Tento den roku 1945 se v Londýně narodil zpěvák ze skupiny The Who, Peter Townshend. Přesně o rok mladší jsou hned dva. Bubeník AC/DC, Phil Root. Tím druhým je italský herec Michel Placido. Nejvíce proslavil seriálovou Chobotnicí. Ročník 1941 je česká herečka Iva Janžurová.
2: No a dozvíme se aspoň, jak vypadají trochu.
1: V 94. zemřela tento den velmi bohatá dáma Jacqueline Kennedy Onassis. Psal se rok 1892, když si jistý Charles Brady King nechal patentovat pneumatické kladivo. V roce 1973 se narodil švédský hokejista Andreas Johansson. O rok starší je jedna z Ace of Base, Jenny. Tenistka Jennifer Capriati byla ve svých 18 letech přijata do léčebny drogově závislých a taky se ženil kytarový mák Eric Clapton.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: true. 6 hodin máme právě teď v úterý 19. května.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Vemte si sebou dnes do zaměstnání i pláštěnku, bude oblačno až polojasno, během odpoledne se místy vyskytnou přehánky, ojediněle nelze vyloučit ani bouřky. Nejvyšší odpolední teplota vyšší než včera 22 stupňů Celsia. Takové má být ráno a dnešní den, ale to je předpověď počasí a neviděl bych to zase až tak černobíle. Black or white, Michael Jackson.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka informuje z D5 od Králova dvora. Ve směru na Prahu 20. kilometr, dejte pozor, na silnici je sražená srna.
0: Relax Radio. Králův dvůr 97,5 FM. 97,5 FM.

0: open.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Život se s námi hezky hraje, někdy nehezky. Život je zkrátka hra. Od začátku až do konce. O tom je tahle ta písnička našeho nedávného hosta. Adonis byl u nás v rádiu. Vidět, slyšet ho můžete v podcastu na rádiu Relax na našem webu radio.relax.cz, odkaz i na Facebooku Relax Radio. Ale každopádně já vás zvu na dnešní ráno mezi 8 a 9 hodinou. Trošku přitvrdíme, maličko s pozvánkou na hudební zajímavé oslavy, které budou o víkendu na Kladně, ale hlavně bude to skupina, která je z Kladna, Ano Feles, která už má za sebou spoustu zkušeností, spoustu let a taky mají novou desku, kterou budou o víkendu v Kladně křtít a u nás ji dneska ráno představí mezi 8 a 9 hodinou, budeme mít hosty. Kladenská skupina Ano Feles, už se těším. Tady je Ed Sheeran.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Že můžete po ránu potkat na silnici srnku, lišku, jezevce, ano, v České republice ano, ale dokonce i stádo ovcí. Pozor na to, nedaleko Kladna, u Libušína směrem na Třebichovice by se na silnici mělo právě teď pohybovat stádo ovcí, tak ať se nestane nehoda, ať se nikomu nic nestane.

0: 6 hodin 32 minut.
1: Relax Radio.
0: 19. květen bude oblačný až polojasný, během odpoledne se místy vyskytnou přehánky, ojediněle nelze vyloučit ani bouřky a odpoledne bude příjemných 22 stupňů Celsia. Do dnešního ranního vysílání, kromě kladenské skupiny Anopheles, míří i Hannah Montana, už za

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Na víkend se chystá spousta akcí, mimo jiné vás zveme i na zázraky vína, které budou v sobotu v Novém Strašecí na Komenského náměstí odpoledne od 14 hodin až do večera. Zaspívá Petr Bende a skupina a vystoupí spousta účinkujících na akci, která se jmenuje Zázraky vína. A my tady

0: máme dvě vstupenky na tuhletu akci, které můžete vyhrát v příští hodině.
1: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní nehody máme nahlášeny z Prahy. Dejte pozor, v Praze u Černého mostu v ulici Vežlípku se srazilo osobní s nákladním autem a taky opatrně projíždějte ulici Ruská, kde osobní auto srazilo cyklistu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin přesně.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, během odpoledne se místy vyskytnou přehánky. Ojediněle nelze vyloučit ani bouřky, předpovídají meteorologové, a odpolední teplota by se měla pohybovat v maximech okolo 22 stupňů. Pokud se chystáte rozpůlit vaši lásku, máme tady jednu písničku, která se jmenuje Na půl lásky, a navíc vlastně trošku zamrazí v této hodině, protože ji zpívá Olga Lounová a Elis Mráz.

0: On, to je Justin Bieber a jeho novinka Speed Demon. Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, byt nebo dům, město nebo venkov, co vám víc vyhovuje. Veronika Sluníčková nám píše krásné ráno, dům a vesnice, celý život žijí na vesnici a neměnila bych. Jak to máte vy? Napište na Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Říká se, že ve víně je pravda. Pravda, tak to si můžete vyzkoušet o víkendu, protože o víkendu se bude konat v Novém Strašecí odpoledne až do večera akce, která se jmenuje Zázraky vína. A vstupenka pro dvě osoby na tuhletu akci na Zázraky vína na sobotu 23. května odpoledne od 14. hodiny do Nového Strašecí je teď ve hře. Tahle ta vstupenka, někdo ji vyhraje do 8. hodiny. Musíme ji stihnout vysoutěžit do 8. hodiny, protože v příští hodině budeme mít hosty, a to je kladenská skupina Ano Feles. Ale teď o tom vínu. Já mám připravenou jednu filmovou ukázku, kde se mluví o vínu, o pamperiškovém vínu. Zkusili jste pamperiškové víno? Tak to vyzkoušejte, protože to prý chutná, říká na konci jeden z účastníků té filmové ukázky. Tady je filmová ukázka na vás, je, abyste poznali, z jakého je filmu. Z jakého filmu je tahle ta věc.
1: Když pánové dovolí, zatím přinesu něco pamperiškového vína. Pamperiškovýho? Učiněný elixír mládí. Dopřeji si denně doušek a třeba, že mi táhne na 80, mám pořád srdce jako zvon a játra jako kámen.
2: Co mě tady ještě čeká?
0: Tak už víte určitě, z jakého je filmu. Do 7:45 odpovědi posílejte buď SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na číslo 606 736 736 a vyzkoušejte pamperiškové víno.
3: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Pokud chystáte úterní snídaní stejně rychle, jako my rychle hrajeme, tak to budete mít hotový za 3 minuty.
1: Ale pozor, pojďme se podívat, jaké bude počasí, až pak po snídaní vyrazíte do školy nebo do práce. Teď je přesně na vteřinu 7:30.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: A to počasí bude proměnlivé. Bude oblačno až polojasno. Během odpoledne se místy vyskytnou přehánky, ojediněle nelze vyloučit ani bouřky. Odpolední teplota příjemných 22 stupňů. A už za chvilku budeme mít aktuální informace z D7, tak pozor, pokud uháníte směrem na Chomutov.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jedete směr Chomutov kousek před sjezdem na Chomutov, 75. kilometr dálnice D7, je pro poruchu odstavené nákladní auto, ale teď v tuto chvíli je silnice uzavřená, protože probíhá vyproštění tohoto havarovaného nákladního auta. Počítejte se zdržením a nebo odbočte na Chomutov ještě dřív, pokud jedete do Chomutova. Pozor na D7, 75. kilometr.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 7.37, já už mám připravený kalendárium k 19. květnu, ale pokud vás dnes čeká nějaký sportovní výkon, anebo vůbec nějaké soupeření, třeba i s kolegou, s kolegyní, tak vyhrajte, důležité je v soutěži vyhrát anebo zvítězit, ale ne za každou cenu, ale fair play. Právě dnes, 19. května, je totiž Světový den fair play.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 19. května. Tento den roku 1945 se v Londýně narodil zpěvák ze skupiny The Who, Peter Townshend. Přesně o rok mladší jsou hned dva. Bubeník AC/DC, Phil Rudd. Tím druhým je italský herec Michel Placido. Nejvíce proslavil seriálovou Chobotnicí. Ročník 1941 je česká herečka Iva Janžurová.
3: No a dozvíme se aspoň, jak vypadají trochu.
2: V 94. zemřela tento den velmi bohatá dáma Jacqueline Kennedy Onassis. Psal se rok 1892, když si jistý Charles Brady King nechal patentovat pneumatické kladivo. V roce 1973 se narodil švédský hokejista Andreas Johansson. O rok starší je jedna z Ace of Base, Jenny. Tenistka Jennifer Capriati byla ve svých 18 letech přijata do léčebny drogově závislých a taky se ženil kytarový mák Eric Clapton.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Posměvu, který se bude konat
1: 23. května odpoledne
0: v Sítenském údolí
1: u fotbalového hřiště.
0: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu.
1: Přijďte si to s váma užít.
0: Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Je skoro půlnoc, zpívá Poetika 7 hodin 45 minut a teď o půlnoci zdravím Pavlínu z Hořoviče.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Vydrž na telefonu, pustíme si ukázku, filmovou ukázku.
2: Když pánové dovolí, zatím přinesu něco pampeliškového vína.
0: Pampeliškové víno. A ptal jsem se, z jakého filmu je tahle ta ukázka.
1: Tak, je to Adéla ještě nevečeřela.
0: Adéla ještě nevečeřela. Ty jsi nenechala ani domluvit to pampeliškové víno. No jo. A už jsi snídala?
1: Ještě ne, bohužel.
0: Taky ne. Takže ty máš dnešní den ve fofru.
1: Přesně tak, jako každý jiný.
0: Jedeš na plný plyn. Co jsi právě teďka dělala? Tak. Co jsi udělala právě teď?
1: A teď jsem byla odvést děti do školy a do školky a jdu pracovat.
0: Takže to je žena busy nejvíc úplně na plný plyn, no ale o víkendu si musíš udělat čas, protože za Adélu, co ještě nevečeřela, já mám pro tebe vstupenku pro dvě osoby na akci Zázraky vína, Nové Strašecí, Komenského náměstí. Nové Strašecí, jak to máš daleko z Hořoviček do Nového Strašecí?
1: Ale mám to nějakých 15-20 minut, takže úplně pohoda.
0: Pěšky. 15-20 minut pěšky. Dobře.
1: Ne, pěšky na autem.
0: A vzhledem k tomu, že jsou to zázraky vína, tak bych doporučoval nějaký odvoz nebo něco.
1: 100% zařídíme si odvoz, to je jasný.
0: Tak já ti blahopřeju, přeju den plný úsměvů a ještě mi vydrž na telefon.
1: Já vás díky.
0: Měj se hezky, naslyšenou.
1: Taky, mějte se hezky, ahoj, ahoj.
3: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Čerstvá informace z Prahy po Karlovarce. Pokud přijíždíte do Prahy po dálnici D6, tak těsně před sjezdem nebo nájezdem na Pražský okruh se stala dopravní nehoda, nákladní auto a 4 osobní. Takže počítejte, že to tam bude na díl. Je to hned z kraje příjezd po D6 do

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně, právě teď, 8.00.
1: Hasiči včera zasahovali u požáru lesa mezi Kladnem a Libušínem a bazén v Libochovicích bude uzavřen. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Mezi Kladnem a Libušínem včera hořel les. Plameny odpoledne zasáhly plochu 160 na 130 metrů. Zasahovalo několik desítek hasičů. Vyhlášen byl třetí poplachový stupeň ze 4. Po 16. hodině se situace začala uklidňovat a večer se stupeň poplachu snížil na první. Teď na místě zůstává z preventivních důvodů jedna jednotka. Libochovický krytý bazén bude na konci roku uzavřen. Střecha je v havarijním stavu. Nezachránili ji ani nedávné nátěry. Město teď řeší další postup. V první řadě, jak zajistit náhradu za výpadek této služby občanům. Vyřešit se musí i náhradní místo pro plavecký výcvik žáků základní školy. Středočeská záchranka plánuje nákup 40 nových sanitek. Upřesní mluvčí Monika Nováková.
3: Aktuálně máme k dispozici 95 sanitek, které jsou ale vystaveny mimořádně vysokému zatížení. Některá vozidla najedou ročně i více než 100 000 kilometrů. Nové sanitky proto budou sloužit především k nahrazení těch, které už dosluhují, zároveň nám ale pomohou zajistit provoz na nových výjezdových stanovištích.
1: Žáci se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Čas mají do pondělí. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole se dá podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní.
2: Sport.
1: Fotbalisty Kladna trápí početná marotka, chybí hlavně útočníci. Jejich absence se projevila v posledním zápase s Domažlicemi, který Středočeši prohráli 0-2. Rozhodli hlavně neproměněné šance. Kladno přitom čeká další zápas už zítra, kdy jede do Příbrami.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes se oproti včerejšku mírně oteplí, odpolední maxima vystoupají na 19 až 22 stupňů. Na obloze oblačno až polojasno, místy se přidají i přehánky, vzácně i bouřky. Podobně bude až do čtvrtka, od pátku už čekáme letní hodnoty.
0: Dopravní upozornění, pozor na příjezdu po Karlovarce D6 do Prahy, přímo u toho sjezdu na Prahu se stala dopravní nehoda, 4 osobní auta, nákladní auto. Já mám pozvánku do této hodiny pro všechny fanoušky trošku tvrdší muziky a hlavně kladeňáky, protože už za chvilku budeme mít hosty a to je skupina Anopheles, kladenská skupina, která bude křtít nové album a my ho máme tady ve studiu. No a krom toho budou i holky Eva Farná.

0: šampionát. Češi slaví druhé tříbodové vítězství na turnaji. Na závěr včerejšího večera zazněla ve švýcarském Friburgu česká hymna. 6738 diváků na stadionu sledovalo český hokejový koncert. Naši hokejisté zdolali našlapané Švédsko 4-3. Svěřenci Radima Rulíka tak hodili za hlavu fiasko se Slovinskem a v tabulce skupiny B jsme se posunuli na druhé místo se 7 body. Před námi ve skupině je první Kanada s 9 body a za námi ztrácí jeden bod Slovensko. Včera odpoledne taky Kanada porazila vysoko Dánsko 5-1 a Finsko zdolalo USA vysoko 6-2. Večer pak hokejisté Švýcarska ve skupině A jednoznačně porazili Německo 6-1. Pořadatelská reprezentace vstřelila 5 branek ve druhé třetině a tím vlastně rozhodla o svém triumfu. Dnes mají naše volno. Kluci si mohou dát třeba pizzu, aby se stylově připravili na středu, protože naším dalším soupeřem na šampionátu bude ve středu odpoledne Itálie. A jaký je dnešní program? Dnes odpoledne v 16.20 Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Norsko a večer od 20.20 hraje Maďarsko s Velkou Británií a Slovinsko proti Slovensku.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máme rok 2026, vracíme se do roku 1978. Právě teď, v tento den, vznikla kapela, která se jmenuje jako komár Anopheles. A říkám to proto, že tady máme zakladatele téhleté skupiny, kladenské skupiny, Jirku Pidrmana. Jirko, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Řekl jsem to tak nějak podobně, jak to bylo, ten rok 1978?
1: Tak podrobně. Já jsem zjistil, že v Rozdělově, protože jsem kročehlavák, výhybka, tady to koukám, zjistil jsem, že v Rozdělově se něco vaří, dělá se tam nějaký humbuk kolem nějaký kapely, tam začíná dávat dohromady nějaká kapela, tak jsme to my kluci tady v Kročehlavech nějak zjistili, protože to byla doba ještě samozřejmě před covidem i před mobilem.
0: Mm. Tak se prostě před čím? 1978 to bylo úplně před čím doba.
1: I před mobilem právě. A jinak jsme to zjistili, tak prostě já a můj kamarád Jirka Výhravský, tadyhle kousek na Sítný, bydlel, jsme to nějak zjistili, tak jsme prostě naložili do kárky zesilovač a nějaký věci a jeli jsme, protože jsme zjistili, že ty kluci zkoušejí bez svazarmu, to byla dřevěná budova, jak je současné hřiště FK Rozdělov, fotbalový, tak vedle byla dřevěná budova svazarmu a tam ty kluci zkoušeli. Tak jsme tam prostě vyrazili, no a zjistili jsme, že to je pravda. Byl tam vlastně potom náš bubeník Pavel Wolf, který s náma léta hrál, Luboš Formánek, který vlastně taky zakládající člen, a dali jsme se prostě dohromady, protože tam ty ostatní kluci asi zřejmě nebyli na té úrovni, jako my tady z Nejhybky a z Jesítný. Tak prostě jsme se dali dohromady a ta úvodní sestava vlastně, která začala hrát už jakoby oficiálně pod tímhletím názvem Anopheles, jsem byl já, Pavel Wolf bicí, Luboš Formánek kytara, zpěv, a Jirka Výhravský kytara.
0: Ty hraješ na basu, baskytara,
1: ano.
0: Zpíváš a vokály. Uslyšíme tě pořád. Kolik je to let? 1978?
1: Jo, je to 48 let a my jsme na podzim, jo, takže my jsme tenkrát vznikli, nebo jsme vlastně si určili to datum 11. listopadu. By to mělo jako formu 11. 11.
0: Můžu říct kladenská legenda skupina Anopheles.
1: Ale tak já si myslím, že to je to vyjádření takový.
0: Tak určitě jste tady spoustu let, tak máte spoustu generací, který na vás chodí a uvidí vás teď o víkendu v Kladně na slavnostech hudebních, kde budete taky křtít album, nové CDčko. Ano. Máte nové písničky?
1: Ano, máme nové písničky, to vlastně o tom vám něco řeknou kluci, ještě taky, protože ty jsou vlastně hlavně na tom podíleli, jak Stefan, tak Standa. Máme nové písničky, ale právě i na to CDčko jsme se rozhodli dát jednu skladbu, která vlastně, my když jsme začínali hrát, tak vlastně, když se ta kapela chce sehrát, tak prostě musíš si vzít nějakou písničku, která je známa. Jo, aby jsme se jí mohli učit doma, nebo aby jsme si na ní připravili a viděli jsme, jaký akordy, tohle, tak jsme třeba, já nevím, Lady Black, že jo, od Uriášů, ta dvouakordová, Hlupák Váha, takovýhle, ale asi jsme chtěli jít vlastní cestou, takže vlastně to bylo jen taková potřeba, jenom prostě se sehrát. A jedna z prvních skladeb nebo písniček nebo songů byla skladba Plujeme všichni na jedné lodi, o kterou se tenkrát postaral Luboš Formánek s jeho tatínkem, ten složil na to, mám takový pocit, text. A my jsme se rozhodli právě po těch letech tu písničku trošku jakoby samozřejmě zmodernizovat tou nahrávkou a v rámci toho, že teď máme dobrou sestavu, myslím si, že už tady tou sestavou to dojedeme do konce, tak prostě i to CDčko jsme nazvali Plujeme všichni na nové lodi. Jo, jakože nová sestava, nová loď, nový písničky a všechno. Tak jsme ji vlastně přetočili jakoby v tom novém hávu.
0: Význam o tom řekne za chvilku Štefan, který zpívá, hraje na kytaru, ale my si zahrajeme novou dobu. Už to jede. Nová doba. A to je právě z té nové desky.
1: Je z té nové desky, ano. Tak tam vlastně je to, tam by z toho měla vyzařovat taková ta energie té party a že jsme si vlastně sedli s novým klávesákem a s novým zpěvákem, protože bohužel je taková doba, že i ty dobrý lidi, i ty kamarádi někdy odejdou, i když to nechtějí, jo? Takže bohužel jsme my i tím byli postiženi, jak teda Pavlem Wolfem bubeníkem, tak zpěvákem Vildou. A tak doufám, že teď nám to ještě vydrží a že do té 50 to nějak dotáhneme.
0: Držíme palce, za malou chviličku představíme úplně nové album kladenské skupiny Anopheles, která je dnes na rádiu Relax.

0: Skupina Anopheles bude v pátek křtít nové album. CDčko, které já tady mám ve studiu, plujeme všichni na nové lodi. Anopheles jsou rockeři z Kladna a dlouholetý, nevím jak dlouho ve skupině, je Stefan. Stefane, jak dlouho jsi?
1: Dlouho, předlouho.
0: Pojď ještě blíž na mikrofon. My jsme tě tady měli na rádiu Relax, vy jste byli kluci u nás v roce 2015.
1: Ano.
0: Co se stalo od té doby, 2015? Tak, 11 let.
1: Od té doby se to stalo hodně. Hlavní, co bylo, takže se změnila sestava, změnily se písničky, hodně věcí.
0: Mhm. Ty píšeš písničky, jak se tvoří nové songy?
1: Tak dneska je to jednoduchý celkem, když má člověk nápad, tak si to doma nahraje, protože dneska už jsou všechny takový ty Cubase a já nevím, všechny programy, kde se to nahraje. A pak tu stopu přinesu do zkušebny, kde to pustím klukům a když to nějak tak vidím, že se jim to líbí, tak to otextuju a pak děláme aranž a natočíme si to na nějaký takový demosím, jak si uděláme ve zkušebně, pak to upravujeme.
0: Až to nakonec vyjde a je tady krásná deska na Facebooku Rádia Relax, potom bude určitě vidět, abychom také mohli ukázat, ale já jsem tady měl nedávno hosta, kamaráda, taky muzikant a on mi pouštěl tři písničky a říkal, tohle stvořila AI a udělal tři verze a říkal, kterou by si vybral a on ji pak nahrál živě. Ale dal funky, dal dance, prostě tři různé styly a nahrála mu to nějaká AI aplikace. Používáte rockeři v roce 2026? Anopheles něco takového?
1: Ne, já tohle to neuznávám. Je to úžasný, co to dokáže vytvořit, jo? To žasnu, je to nádhera, ale není tam to, co by člověk do toho měl dát, to srdce. Jo, je to přece jenom, jsou to jedničky nuly, je to stvořený uměle. Mm-hmm. To mi se to líbí.
0: Ne, ale tohle mi přišel jako zajímavý nápad, že vlastně si můžeš něco předkreslit, jako když se používá virtuální realita v operacích, že si ten chirurg může prohlídnout ten orgán v několika dimenzích. Tak, takhle. Jak vy používáte současnou nástrojovou techniku? Máte nějakou speciální?
1: No tak čím jsme
0: starší... Taky se posunul zvuk.
1: No čím jsme starší, tak tím zlehčujeme.
0: Čím jste lepší.
1: No tak to nevím, to nemůžu říct, to musím vyhodnotit jiný, ale tak zlehčujeme tím způsobem, že já už jsem odešel od Marshallu, Mesa, Boogie a všech těch těžkých aparátů a mám Kempera, který i s Casem váží asi 7,5 kg, což je úžasný. A když hrajeme, tak tahám bednu Marshall, protože 1960B za tu bych dal ruku do volně, jo, to je moje.
0: Jednak ta technika skvěle hraje a jednak je to lehčí, protože tak. záda nás ano, za ty roky ano. Bolí, když to musíme tahat.
1: Přesně
0: ty tak. Jsi umělecký vedoucí, jak jsi spokojený teďka se
1: s tobou? Umělecký vedoucí, to mi udělali na schvál, že to tady napsali. Ne, snažím se pro tu kapelu vždycky ty písničky. Já teďko mám výhodu, že kluci se mnou dost spolupracujou, takže to vždycky dáme dohromady a pak doufám, že se to bude líbit. No. To je...
0: Hned to v pátek odpoledne uvidíme na náměstí starosty ano, Pavla ano. V Kladně. Plujeme všichni na jedné lodi je... Plujeme všichni na nové lodi. Se jmenuje ta deska?
1: Ta se jmenuje ta deska.
0: A plujeme všichni na jedné lodi je písnička, kterou si teď zahrajeme.
1: Ano.

0: Dneska ráno vstáváme s kladenskou skupinou Anopheles, která dnes premiérově představuje světu album, jmenuje se Plujeme všichni na nové lodi, a ještě to vlastně není ještě sestavený, my to máme takhle, takovou skládačku, takový pucle tady mám, Stando. Standa je hlavní zpěvák a vlastně Jirka, se kterým jsme si povídali, a Stefan, to jsou taky zpěváci, ale ano, všechno to stojí na tobě.
1: Ano. Víceméně, jo.
0: Víceméně, jak dlouho jsi ve skupině
1: Anopheles? 4 roky.
0: 4 roky?
1: 4 roky, no.
0: Jak tě berou chlapi?
1: Musím chodit pro pivo. Jsem nejmladší člen.
0: Ještě mladěs.
1: Jo, jo, jo.
0: Ty taky píšeš texty.
1: Ano.
0: Měl jsi studio, kde se nahrávala deska? Měl jsi studio, bohužel lehlo plamenem, ne tvojí vinou.
1: Ano.
0: Takže teď jste nahrávali tu novou desku Plujeme všichni na nové lodi, kde?
1: To jsme nahrávali u kamaráda, který má v Podkroví takový svoje studijko, takže tam jsme si to nahráli a pak jsme to poslali, aby nám udělal mix.
0: Kdo?
1: David Spilka. Superstar
0: David Spilka má nahrávací studio, nebo?
1: Přesně tak, v Olomouci, což bylo docela komický, protože jsme všechno řešili přes telefon. Takže to bylo kolikrát jako těžký, ale je chápavý, má rád tvrdší muziku. Naopak my jsme pro něj byli jako měkký docela. Takže
0: no, my jsme trošku přitvrdili dneska ráno, takže zas tak měkký to nebude. To byla taková pozvánka, jak to bude vypadat v pátek, až budete chtít tuhletu desku, jasně, o které se bavíme. Kolik je tam celkem písniček na albu?
1: Je tam 10 věcí nějakých.
0: A Plujeme všichni na jedné lodi, kterou jsme si hráli před chvilkou, je poslední, koukám.
1: Jo, ten je poslední, to je jako takový bonus, který jsme vyškrábli.
0: Mm-hmm. Jsou tady fotky takhle za poslední roky, nová sestava, pak je tady, kde se to fotilo? To je Majrov?
1: To je Majrovka, ano, to je přesně tak, to je Majrov.
0: Na Majrovce, ale kabáti taky nahrávali,
1: jo, tak.
0: Přímo tam. Co bys ještě prozradil o té desce, o tom albu?
1: O tom albu já bych prozradil, ať si to lidi poslechnou a budou překvapení.
0: Kdy to bude k prodeji? Protože dneska to tady máme rozložený, v pátek to budete kstít. Kdo vám bude kstít?
1: Kdo vám bude, no, bude to z Citrónu, ale teď teda, abych se přiznal, si
0: kapela Citrón.
1: Bude to, ano,

0: Kalousek, Jirka Kuchler, byl tam i Láďa Malý, masér letitej, který teď už odešel do důchodu. A vlastně ještě tam byl někdo, asi nespomenu. A my vlastně jsme dokázali to, co asi pravděpodobně nemá nikdo na světě, že vlastně na našem CDčku zpívá olympijský vítěz, mistr světa i vítěz Stanley Cupu, ale fyzicky opravdu oni zpívali s námi ve studiu, v jedné řadě jsme tam stáli.
1: Kluci, tohleto písničku taky zahrajete na Kladně? Je to
2: ne,
1: v plánu?
2: Myslím, že ne.
1: budou nové věci. Já vám děkuju za návštěvu u nás v rádiu. Ještě mi řekněte, jak tipujete na mistrovství světa? Zlato. Že to dopadne.
2: Zlato, to je jasný.
1: Zlatá?
2: Jo.
1: Zlatá medaile. Tak já jenom připomenu tu vaši hokejovou hymnu a držím palce, ať se deska Plujeme všichni na nové lodi kladenské skupiny Anopheles líbí. Jde se krásně.
2: Děkujeme
0: za pozvání.
2: Díky, ahoj.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Tomanmotors.com.
1: Byt 3 plus

KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Za půl minuty bude přesně 9 hodin.
3: Vlaky z Kladna a Krlov dočasně zkrátí trasu a v pátek se přihlásí léto. Přejeme hezké úterý.
1: Relax Radio.
3: Vlaky od Kladna a Kralup budou od června končit už v Bubnech, až na pražské Masarykovo nádraží nedojedou. Přestavba Masaryčky totiž vstupuje do hlavní fáze, která si vyžádá částečné omezení provozu. Z dočasné konečné v Bubnech se do centra metropole dá nejsnadněji dostat metrem ze stanice Vltavská. Kralupský městský časopis je nejlepší v republice. V soutěži Radniční oko v kategorii do 20 000 obyvatel obsadil první místo. Porota hodnotila obsah, grafické zpracování i celkový dojem z titulu. Zlatá příčka prý není pro redakci jen cílem, ale i závazkem do budoucna. Plasty, plechovky i tetrapaky se v Kladně nově mohou házet do žlutých nádob. Ondřej Pajan ze svozové společnosti.
4: Občanům to šetří místo doma, postačuje jim jedna nádoba, do které společně shromažďují tři různé komodity. Jedná se totiž o komodity, které jsou velice vděčné z hlediska recyklace. Jsou to materiály, které můžete recyklovat opakovaně bez nějaký ztráty kvality, takže je škoda, pokud tenhle materiál končí v černých popelnicích a potom následně třeba někde ve spalovně.
3: Pravidla se v různých městech liší, například v Rakovníku patří do žlutých nádob jen plasty. Pražským tunelem Blanka bude jezdit pravidelná autobusová linka 145, nabídne rychlé spojení Kobylis a Davids. Cestu zvládne za 20 minut, pojede navíc velmi často, ranní interval 6 minut, odpolední 8. První cestující se svezou v průběhu léta.
1: Sport.
3: První fotbalová liga v neděli zakončí aktuální ročník, hrát se bude poslední kolo nadstavby. Už jistý mistr Slavia na domácím prázdném stadionu přivítá Plzeň. Sparta na let vyzve Hradec Králové. Jablonec čeká derby s Libercem.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: 19. květen dál přinese oblačno až polojasno, místy i přehánky, vzácně také bouřky. Teploty se dostanou mezi 19 až 22 stupňů. Oteplení na letní hodnoty přijde v pátek.
2: Už za chvilku je tady u mikrofonu Aleš, já vám přeju hezké dopoledne a jdeme rozdávat úterní pusinky.

0: Pokud posloucháte Radio Relax, tak víte, že máme svoji hitparádu. Svoji. Ono v podstatě je to hitparáda, o které rozhodujete vy. Miko a Dreamboy, to byla novinka, tuším, že dvě vydání naspátek, ale asi se moc jako nechytla, protože nedali jste jí tolik hlasů, aby se dostala do té základní desítky, na kterou se můžete podívat na www.radio-relax.cz. Konec konců, když už tam budete, můžete i zahlasovat, protože dneska je úterý a co je po úterku? Středa, to je jasná věc. Takže zítra večer od 18 hodin tady bude další vydání Relaxády a v podstatě tomu můžete ještě hodně pomoct.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: Máme 9 hodin a 17 minut, to znamená 2 minuty po čtvrt na 10, abych to zkrátil. Musím teda uznat, že dneska, když jsem šlapal směrem do rádia, tak jsem si říkal, ty brďo, já si sednu do studia a budu si muset posypávat hlavu popelem z jednoho prostého důvodu. Nevěřil jsem českým hokejistům, nevěřil. A ostatně teda, jako nebyl jsem v tom sám, včera jsme tady předpokládali vlastně všichni tři, co jsme tu odpoledne zbyli, že jako to nebude úplně lehký zápas a že spíš to vidíme na prohru stejně jako sázkové kanceláře, ale Češi překvapili. Mrknul jsem se dneska na historickou bilanci. Zápasů celkem se Švédy je asi 28, přiblížo. Z toho výher Česka 11, Švédsko 17. Takže tady jsem zase až tak daleko od pravdy nebyl. Nejvyšší česká výhra na Švédy, protože to je takový dlouhodobě nejméně oblíbený soupeř našeho týmu, tak nejvyšší česká výhra na Švédy byla 9-3. Bylo to na Euro Hockey Tour v roce 22. No a kdybychom se podívali na mistry světa, tak Švédsko 11 mistrů světa a tady je naprosto válcujem, ale musíme dát Česko a Československo dohromady, protože tam pak máme 13 titulů.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za 2,5 minuty máme 9:30, přátelé, pojďme se podívat na dálnice, konkrétně na D10, tam by zhruba na 14. kilometru měli dát řidiči pozor, je to na trase Turnov Praha, je tam rozsypaný náklad, ještě to není uklizený, tak se to tam předměty na vozovce, průjezdce zvýšenou opatrností a pozor, mkneme i na D1, to znamená na trase, nebo směr ke státním hranicím, to znamená směr do Polska, stala se tam dopravní nehoda zhruba na 10. kilometru. Tím pádem je tam trošičku jako veselo, protože to je nákladňák a osobní automobil. Na místě jsou složky integrovaného systému. Jezděte opatrně, připomíná mi to 10. kilometr.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Muzika, která určitě pozbudí v dnešním úterním dopolední, v pracovním obzvlášť, to bych jako zdůraznil s dovolením. Pokáč s Pavel Celtou a jejich písnička, jako mě to udělalo radost. Teď pojďme ale trošku dál, co by vás ještě jako mohlo pozbudit. Neříkám, že u všech, ale u možná spousty z vás je to třeba dobrý kafe. Tak jsem se tak jako pídil po tom, jaký by bylo nejlepší kafe pro pracovní dopoledne. Tak samozřejmě měla by být taková, která by vás pozbudila, ale zároveň, protože i to kafe umí, neunaví žaludek ani nervy. A co je úplně nejdůležitější, já to aspoň vím podle sebe, dá se pít tak 2 až 3 hoďky během práce, jako jestli si chcete pak dohřívat, to už je vaše věc. To znamená, že končíme, nebo měli bychom končit, pokud máme rádi kávu, u takové jako lehce středně pražené kávy, medium roast, s vyváženou chutí a hlavně pozor, s rozumným množstvím kofeinu. Takže dobře funguje 100% arabika, to je takový to klidnější soustředění, a nebo směs arabiky a trošku robusty, pokud potřebujete jako trošku víc nakopnout.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Úterní dopoledne má právě teď po dobu 10. hodiny, tím pádem je to jasný. Je tu David, máme před sebou další zprávy.
1: Přeji klidné dopoledne, Kladno má další parkovací místa a rodičovská se od ledna zvýší.
2: Relax Radio.
1: U kladenského divadla a hlavní pošty se dá lépe zaparkovat. Na nevyužívané ploše v Hrnčířské ulici vzniklo 70 parkovacích míst. Město prostor získalo díky vstřícnosti soukromého vlastníka. Další parkování ještě přibude po rekonstrukci autobusového nádraží. To se totiž výrazně zmenší. Hotovo má být na konci léta. Mezi Kladnem a Libušínem včera hořel les. Plameny odpoledne zasáhly plochu 160 na 130 metrů. Zasahovalo několik desítek hasičů. Vyhlášen byl třetí poplachový stupeň ze 4. Po 16. hodině se situace začala uklidňovat a večer se stupeň poplachu snížil na první. Teď na místě zůstává z preventivních důvodů jedna jednotka. Neratovická sdílená kola za sebou mají první dva měsíce provozu.
3: Půjčit se dají na 19 stanicích po městě. Prvních 15 minut jízdy je zdarma. Potřeba jen stáhnout mobilní aplikaci Nextbike, pomocí které lze kolo jednoduše odemknout i vrátit. Radnice na jaře provoz postupně vyhodnotí a případně doplní další stojany.
1: Informovala mluvčí města Barbora Walterová. Já ještě dodám, že v budoucnu se služba zřejmě rozšíří i o elektrokola. Na děti narozené od ledna bude vyšší rodičovská. Vláda schválila navýšení ze současných 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet se snaží podpořit porodnost. Loňská byla historicky nejnižší. Podle některých vládních politiků je navíc potřeba vedle nových rodičovských zvednout i ty už vyplácené.
2: Sport.
1: Švédy jsme porazili 4-3. Takový je výsledek včerejšího zápasu našich hokejistů na mistrovství světa. Útočník Ondřej Beránek pro Hokej CZ.
4: Museli jsme napravit ten výkon proti Slovinsku a myslím si, že se nám to povedlo a hlavně ta hra, co jsme předvedli, z naší strany nebyla vůbec špatná. My se o toho musíme odpíchnout a pokračovat v dalších zápasech.
1: Zítra odpoledne hrajeme s Italy.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Zůstane oblačno až polojasno, vzácně se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty oproti včerejšku vyšší, dostanou se na 19 až 22 stupňů. Prakticky stejně bude do čtvrtka, v pátek se oteplí a přijde léto.
0: Jak se těšíš na léto, Davide?
6: Vítám o otevřenými dveřmi, tedy opravdu už aby bylo.
0: Jako 28 stupňů o víkendu, co jsem se tak jako díval předběžně, to si myslím, že už možná les, kde bude na nějakou koupačku pro otužilce.
6: No, já jsem teda zmrzlý ještě z těch dnů, co jsme tady zažívali doteď, jo, takže nevím, ale těším se na to moc.
0: Hele, a poslední otázka, sypal jsi si taky, protože jsi jeden z těch tří aktérů, který tady včera odpoledne byl a my jsme to tady hokej neviděli se Švédama úplně růžově, sypal jsi si taky večer popel na hlavu?
6: No, ale ještě ho tam mám člověče, normálně. Ještě si to musím smejt, hele.
0: Jenom abyste věděli, že opravdu jsme to prostě občas netypujeme to dobře, no. Tak dáme Marka Ztracenýho. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. Moje milá, to je muzika, kterou budeme hrát mezi 10. a 11. hodinou. Hele, ale přišel jsem ještě na jednu věc, když příště budeme typovat zase, že prohrajem, tak je to jasný, že vyhrajem, jako jo.
6: Tak vlastně to rozhodujeme my v podstatě, že jo.
0: Asi tak nějak, takže na nás to všechno je. Tak jdeme dál.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. David Latovský. Relax. Relax Radio.

Neprozřetelně jsem si před chvilinkou otevřel balkonové dveře na terásku a hádejte, co mi sem vlítlo. Obrovská vosa tamhle sedí a já z ní začínám mít trošičku jako nervíky, tak uvidíme. Kdybych náhodou začal křičet, tak abyste věděli, proč to tak je. Jinak tohle to byl Michael Schulte, Lovesick, taky kdysi, no, tak 2-3 týdny naspátek, jedna z hitovek Relaxády, hitparády Relaxrádia. A nevím teda jako aktuálně, na jakém je místě, podívám se, nebo se můžete podívat i vy na www.radio-relax.cz. A když už jsme u těch síťovek, tak se můžete podívat i na náš rádiový Facebook. Tam se dneska řeší velká záhada. Možná je to zvláštní, ale řeším ji i... Ježiš, to... Ona přizvala segru, je tady ještě jedna vosa. Tam se řeší ještě jedna velká záhada, která se stává podle mě úplně každému. Já bych byl docela rád, kdybyste se k tomu nějak vyjádřili. A teď už jedeme dál, protože já jdu vyhnat.

0: Lehká vzpomínka na 90. léta, Maxi Priest, Close to You. Za 9 minutek tady bude 10:30. Kdybyste viděli sem do studia, tak takhle, bosu už tady neuvidíte, tu už jsem vyhodil a pro jistotu jsem zavřel i dveře na terasu, ale jako musím teda uznat, že teď jsem se dostal na článek, který způsobil, že moje slinné žlázy jako začaly hodně hutně pracovat a myslím si, že až to dopovím, tak leckdo z vás začne uvažovat o tom, že si to dneska trošku zpestří. Neb totiž dneska slavíme, to je takový neznámý výročí, Národní den ďábelského čokoládového dortu. Jako to, když jsem si přečet, tak jsem si sválně vyhledal, jak vypadá ďábelský čokoládový dort. To vypadá fakt ďábelsky. Jako je to jeden z nejhutnějších a nejčokoládovějších dortů vůbec. Pokud máte rádi čokoládový dorty, tak si myslím, že to je vaše parketa. Pokud ne, tak kdybyste si to našli někde na netu, tak je začnete mít rádi. Věřte mi, že jo. A vlastně vzniknul někde na začátku 20. století. Byl to takový jakoby kontrast nebo protipol k tehdy populárnímu světlému andělskému dortu. Zatímco ten andělský dort byl lehký a nadýchaný, tak tenhle ten ďábelský byl a je, myslím si, že tmavý, hutný, bohatý na máslo a čokoládu, takže vyloženě zdravá výživa. A pozor, to poslední byl hříšně dobrý, nebo je hříšně dobrý. Zkuste si to najít, ďábelský čokoládový dort někde na netu a můžu vás ubezpečit, že až se vám otevřou ty obrázky, jestli se vám otevřou ty samý, co tady mě, tak dneska máte o zákusek po obědě celkem postaráno.
1: Relax. Relax Radio.

0: který se bude konat
1: 23. května odpoledne
0: v Sítenském údolí
1: u fotbalového hřiště.
0: Těšit se můžete na spoustu zábavy pro celou rodinu. Přijďte si to s náma užít. Více informací najdete na Facebook Dobrovolnického centra Kladno.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ale taková zajímavá hudební kombinace Snoop Dogg a spolu s ním Justin Timberlake, skladba s názvem Sign, máme 11:30. Když jsme před chvilinkou začali, sice pravda, z druhé strany, o zákusku, o sladkém jídlu, tak bych možná s tím jídlem ještě chvilinku pokračoval. Vyběhla tady na mě taková jakoby zajímavost obědová, protože co si budeme povídat, když chodíme do práce, tak se snažíme to nějakým způsobem trošku vošulit, takže taková ta rychlo občerstovací pauza, jako pizza, něco k tomu a tak dále, tak jako není to nic neobvyklého. Při té příležitosti jsem tady našel největší pizzu, není to teda taková ta klasická kulatá, i když kdo ví, možná jo, mám ji tady na fotce, už je taková jakože vykrouhaná, možná, že původně to bylo kulatý, každopádně měřila přes 1,5 kilometru, konkrétně 1,1 kilometr a 900 metrů. Spotřebovalo se na ní, a to byste měli asi rádi, ty, co mají rádi kvatroformáči, spotřebovali se 2 tuny sýra. Vypadá teda fakt jako úžasně. Ani tady není napsáno, kolik lidí se na tom jako přiživilo. A když už jsme u toho, tak po jídle samozřejmě odpočinek, tak že jsou u nás kavárny, kde jsou kočky, tak to takový ty kočičí kavárny, to je celkem jako v pohodě, na to už jsme si zvykli. Představte si, že v Japonsku existují dokonce kavárny a to možná bude takový jako pro někoho podnikatelský záměr, kde jsou nejenom kočky, ale jsou prostě i speciální kavárny, kde jsou třeba ježci. Já jsem zjistil, že třeba ježci jsou teďka hodně populární, a nebo dokonce i sovy. To bych tak typoval okolo Harryho Pottera. Všechno to má způsobit na to, aby lidi na chvilinku vypnuli od stresu takového toho běžného pracovního dne. Ale je pravda, že třeba sedět takhle u stolu se sovou, to by nemuselo být špatný.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: 10:45 a 1 minuta k tomu na relaxu Timmy White a jeho Astronaut. A teď pozor, jedna taková jako zajímavá informace, co to je bílej sex, to asi víte, že jo? Dělá se to hlavně večer, ostatně jako leckdy je to jediná zábava na večer, která je. Je to taková ta klasická chůze a průzkum ledničky. Ale teďka bych to nehnal všechno k večeru, ale sválně by mě zajímalo, protože mně se třeba stává, že čas od času, nebo docela i často, i přes den chodím k té ledničce, odevřuji, aniž bych tam něco potřeboval, nebo aniž bych měl hlad, ale prostě jenom tak podívat se, co se tam vlastně děje, jestli tam není něco novýho a tak dále. Zjistil jsem, že to není jenom jako moje úchylka, ale průměrně tímhletím trpí až 40% populace a dostáváme se k tomu, že vlastně až 10krát denně jdeme naprosto bezcílně do ledničky. To znamená, jako jdeme okolo, odevřeme ledničku, podíváme se a tak dále. Jako mozek to vyhodnocuje, jako že by tam mohla být nějaká malá šance na odměnu a ta rychlá kontrola stojí za to. Občas tam něco najdeme, občas ne, ale každopádně ten výraz slova rychlý sex, nebo ten večerní bílý sex něco má do sebe.
1: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás? Chcete vědět, co se děje ve vašem městě? Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Kumanmotors.com.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

0: Lehce jsme přetáhli, pokud jdete na oběd po 11. hodině, už můžete vyrazit. 11.02 právě teď a David ve studiu.
1: Kladno má volná místa ve školkách a tankujeme kvalitní pohonné hmoty. Další zprávy pro vás, hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Začneme aktualitou z Prahy. V 10. městské části se srazila tramvaj s autobusem. Na místě je 10 zraněných. Záchranáři vyhlásili traumaplán. Více informací zjišťujeme. Kladno má dostatek míst ve školkách. Pro nástup od září jich zůstává volných 150. Zajištěna je i kapacita pro děti z okolních obcí, které mají s městem smlouvu. Jde o Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makocasy. Pro děti od 1,5 roku se navíc dají využít i dětské skupiny. Jsou v ulici Ke Křížku v Kladně Dubí. Obchodní akademie ve Slaném je v novém. Rozsáhlá modernizace skončila. Přinesla kompletní obnovu vybavení učeben. Kromě nového nábytku přibyly i další počítače a velkoplošné interaktivní panely. Na chodbě navíc jsou i relaxační místa a studijní kout. Výrazně se tak zlepšilo prostředí, ve kterém se studenti pohybují. Všechny letošní kontrolované vzorky pohonných hmot vyhověly. Česká obchodní inspekce jich od začátku roku odebrala více než 400. Žádné pochybení nezjistila. Tankujeme tak velmi kvalitní pohonné hmoty. Tento stav navíc trvá dlouhodobě. A zajímavost nakonec. V lesnické škole v Křivoklátě proběhla soutěž dřevorubců v práci s motorovou pilou. Z čeho se jednotlivé disciplíny skládaly, ví hlavní rozhodčí Jan Vachel.
3: Kácení kmene na cíl, z výměny řetězu, z kombinovaného řezu, z přesného řezu a z odětvování. Minusové body se odečítají za nepřesnosti, pokud na kmeni je zářez hlubší než 5 mm, anebo naopak tam soutěžící zanechá suk vyšší než 5 mm, tak za to získává bodovou ztrátu.
1: Šlo o jubilejní 20. ročník. Sport. Kromě včerejší výhry Čechů nad Švédy 4-3 se včera na hokejovém mistrovství světa hrály i další zápasy. Kanada porazila Dánsko 5-1, Finové přehráli Američany 6-2, Švýcarsko-Německo 6-1. Naši se teď chystají na zítřejší zápas s Italy.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
1: Ve středních Čechách a okolí v dalších hodinách převládne oblačno. Teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů. Větší změna přijde v pátek, kdy má být až letních 25. O víkendu pak jasno, sobotní maxima u 27, nedělní jen o stupeň nižší.
0: Ale že bychom trošku zatipovali ten hokej, už jak to dopadlo se Švédskem, řekli jsme, že prohrajeme a nakonec jsme vyhráli. Tak Italové, co tam jako to riziko není asi až tak úplně velký, ale vzpomeň si na Slovinsko.
5: Tak pokud máme říct opak, tak tady by si chtěl slyšet, že teda jako prohrajeme s Italií.
0: Ale já si myslím, že jako můžeme na tom založit tradici hokejového mistrovství světa.
5: No tak oni Italové tam asi budou mít podporu, že přeci jen no. Je to sousední země, Švýcarska.
0: No hele, už na tom pracujeme.
5: No, už na tom pracujeme, ale věštecká koule ještě úplně neřekla ten definitivní výsledek, tak ještě bych si počkal.
0: Počkal bych si na dalšího hokejového odborníka, to je Honza.
5: Ano,
0: ten
5: ano.
0: Tady bude po 13. hodině a po kolektivní poradě vyřkneme výsledek.
5: Tak, domluveno.
0: Je to tak. Prostě postavíme zeď.
6: Rádi píšeme cizí zeď a další jed, plodí další jed, a to, že každý může mít svůj...
0: Taková s prodnutím blbost, cizí zeď a jak se o tom dá naspívat písnička. Určitě budeme hrát mezi 11. a 12. hodinou.
2: Relax Radio.
7: Aleš Švarc. David Latovský.
2: Relax.
7: Relax Radio.

0: A Relaxáda je hitparáda Relax Rádia, objevují se v ní skladby, které běžně slýcháváte ve vysílání s tím, že pro ně můžete hlasovat a dostat je tak třeba na lepší příčky v té základní desíce. Podívat se na všechno můžete na www.radio-relax.cz, kde vlastně můžete i hlasovat. Tím pádem je jasný, že záleží jenom a jenom na vás. Zítra od 18. hodiny to všechno rozlouskneme, tak uvidíme, kdo vypadne a kdo půjde směrem nahoru.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Blížíme se k 12:30, konkrétně 7 minutek a jsme tam na našem rádiovém Facebooku, řešíme prostě strašně záhadnou záhadu. Jako. Mě jako chlapa to vždycky tak jako bralo, protože jsem nevěděl, proč to tak je. Dneska jsem na to přišel. Já vím, že mluvím hodně v hádankách, vy teďka nevíte o čem vlastně, ale já vás chci právě nasměrovat na náš rádiový Facebook, abyste se podívali jednak na to, jaká to je záhada, a jednak na to řešení, proč to tak je. Pokud si najdete chvilinku čas, budete hned odpoledne spokojenější a budete, jak se říká lidově, v obraze. Pokud ne, no tak to musíme třeba trošku odložit a já vám to příští hodně můžu i nenápadně tak nějak naznačit.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 11:30 a 1 minuta, k tomu nejvyšší čas podívat se na dálnice. Konkrétně dneska mi přijde, že D11 je skoro zakletá. Na 8. kilometru se stala dopravní nehoda, dodávka a osobní automobil, na místě jsou složky IZS. Samozřejmě překážka na vozovce a tvoří se kolony. Je to 8. kilometr D11. A když jsem říkal zakletá, tak je to možná i proto, že na 47. kilometru, to znamená mezi Jaroměří a Prahou, stojí taktéž bohužel trošku i ve vozovce porouchané vozidlo, což znamená zdržení znamená kolony a tak dále a tak dále. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Dneska D1 nebo D11 s vykřičníkem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Ve 11:15 tady u nás na Relaxu relativně pohodová muzika Neo Sexy Love. Před námi je vlastně poslední čtvrthodinka do 12. hodinky a navíc taky oběd pro většinu z vás, možná, že už ho má některý z vás za sebou. Odpoledne, pozor, nás čeká, alespoň podle psychologů těch pracovních, nás čeká doba, kdy prý pracujeme daleko rychleji, to znamená při úterku podle statistik pracovních, a kdysi my jsme si měli teda nechat na úterý na odpoledne takové ty úkoly, do kterých se nám moc jako nechce. Možná by bylo dobré si k tomu pustit i nějakou muziku, protože ty studie, které k tomu nějakým způsobem existují, tvrdí, že když posloucháte hudbu, tak se vám pracuje jednak teda rychleji, jednak přesněji a jednak pohodověji. Samozřejmě je otázka, jakou muziku. Teď v současné době letí takový trend, že ideální je filmová hudba.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Aby nám trošičku rozproudil trávení, nakonec hodiny máme 12.01, jdeme na zprávy, je tu David.
1: Strážka tramvaje s autobusem v Praze a kvalitnější internet v Libochovicích. Nejen o tom budou další zprávy na Relaxu. Hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Dopolední srážka tramvaje s autobusem má 15 zraněných. K čelnímu střetu došlo v Praze 10, krátce po 10. dopolední. Tramvaje kvůli zásahu a vyšetřování nejezdí mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Kdo je viníkem, se zatím neví. V části Libochovic zvané Dubany bude kvalitnější internet. Před pár dny začala pokládka optické sítě. Stavební práce přinesou určitá omezení. Obyvatelé proto dostali informační dopis s kontakty na odpovědné pracovníky. Hotovo do konce října. Středočeská záchranka plánuje nákup 40 nových sanitek. Upřesní mluvčí Monika Nováková.
3: Aktuálně máme k dispozici 95 sanitek, které jsou ale vystaveny mimořádně vysokému zatížení. Některá vozidla najedou ročně i více než 100 000 km. Nové sanitky proto budou sloužit především k nahrazení těch, které už dosluhují, zároveň nám ale pomohou zajistit provoz na nových výjezdových stanovištích.
1: První příznaky demence může odhalit několikaminutový test paměti a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je i na internetu. S Alzheimerem se u nás loni léčilo 85 000 lidí. Očekává se další nárůst. Hledá se nový James Bond. Castingy jsou v plném proudu. Po letech spekulací tak bude jasno v tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga. Od premiéry jeho poslední bondovky Není čas zemřít uplynulo 5 let. Mezi favority na jeho nástupce je 5 britských herců a jeden Australan.
2: Sport.
1: Z Itálie hrajeme zítra od 16.20. Naše hokejisty na mistrovství světa tentokrát čeká papírově slabší soupeř. Naši už ale po prohře se Slovinci nechtějí nic podcenit. V sobotu se pak tým Radima Rulíka utká se Slováky. V pondělí naváže zápas s Norskem, v úterý duel s Kanadou.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí oblačné s teplotami mezi 19 až 22 stupni. Přehánky nebo bouřky opravdu jen velmi, velmi vzácně. Podobné počasí čekáme do čtvrtka, od pátku přijde léto.
0: Upřímně, Davide, na tu výzvu toho Jamese Bonda, já čekám půl života, jako konečně přišla moje chvíle. Hele, lákalo by tě třeba zahrát si takovou dlouhou hrdinu?
1: Tak, jako ho by to asi nelákalo. Tam je důležitý ten věk, protože oni už právě upozornili, že se s tím hercem samozřejmě počítá na několik těch dílů, takže tím chci naznačit,
0: ale
1: že...
0: Opatrně.
1: Ale rozumíš mi, jo.
0: Já tě rozumím, no, je mi to jasný. Ale zase takhle, věk by nebyl, to je jasný, ale muskulaturu na to máme. To zase jako jo.
1: No, tak dejme tomu, tak jak říkám, castingy jsou v plném proudu.
0: Ale Berto, takže do rádia vidět prostě není, takže no, říkat můžeme, co chceme.
1: Ještě, že tak.
0: Tak dáme Jennifer Lopez. Už si tady zkouším napínat svaly a já věřím tomu, že ono to půjde, hele, ono to půjde.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Na sobotu 23. tady máme dvě pozvánky, jako obě jsou hudební, myslím si, že to bude stát za to. Tak pojďme na tu první, hudební festival Malva Fest. Sobota 23. od 16:30 odpoledne Velvary Malverský rybník. Na čtvrtém ročníku vystoupí Lucia Revival, Civilní obrana, Mandala a spoustu dalších. No a další hudební nabídka, Lipčický country majáles na plovárně. Jak už jsem říkal, v sobotu 23. ale tentokrát od 14 hodin na plovárně v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a vstupné je dobrovolné.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
6: Mám prostě

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. května. Tento den roku 1945 se v Londýně narodil zpěvák ze skupiny The Who, Peter Townshend. Přesně o rok mladší jsou hned dva. Bubeník AC/DC, Phil Roth. Tím druhým je italský herec Michel Placido. Nejvíce proslavil seriálovou Chobotnicí. Ročník 1941 je česká herečka Iva Janžurová.
2: No a dozvíme se aspoň, jak vypadají trochu.
1: V 94. zemřela tento den velmi bohatá dáma Jacqueline Kennedy Onassis. Psal se rok 1892, když si jistý Charles Brady King nechal patentovat pneumatické kladivo. V roce 1973 se narodil švédský hokejista Andreas Johansson. O rok starší je jedna z Ace of Base, Jenny. Tenistka Jennifer Capriati byla ve svých 18 letech přijata do léčebny drogově závislých a taky se ženil kytarový mák Eric Clapton.
0: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Kumanmotors.com.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Relax. Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: půl minuty a je tu 13. hodina. S vámi na relaxu Honza Ladra, naproti mě se zprávami připravený David Latoský. Pojďme mu dát slovo.
1: Kralupy budou mít novou psychiatrii a skupina Katapult si dává koncertní pauzu. Hezké úterý.
2: Relax Radio.
1: V Kralupech vznikne nová psychiatrická ambulance, fungovat bude v nemocnici v Mostní ulici. Uzavřené smlouvy má s téměř všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. První pacienti přijdou v červenci, objednat se ale mohou už nyní. Při sekání trávy na veřejných plochách v Žadci nelze vyhovět všem. Část obyvatel chce, aby se sekalo co nejvíc, hlavně kvůli alergiím a klíšťatům. Druhá část si přeje trávu co nejvyšší, a to kvůli zadržování vody. Hlavní slovo ale má vždy počasí. Neratovice mlékojedy mají nové multifunkční hřiště, umožňuje široké využití. Od malého fotbalu přes nohejbal, volejbal až po tenis. Pro veřejnost je k dispozici zdarma. Radnice zároveň jedná i o instalaci výdejního boxu na sportovní vybavení. Podobné zařízení už funguje v Berouně. Chaty a chalupy po loňském zlevňování opět zdražují. Zatímco loni jejich cena klesla o desetinu, letos vzrostla o 12%. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz. Kapela Katapult si dává koncertní pauzu. Podle vzoru Rolling Stones, kteří už dlouhá léta nevyjíždějí každoročně na turné, udělal Katapult to samé. Kapelník Oldřich Říha prý bude zatím pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písně.
2: Sport.
1: Švédy jsme porazili 4-3. Takový je výsledek včerejšího zápasu našich hokejistů na mistrovství světa. Útočník Ondřej Beránek pro Hokej.cz.
3: Museli jsme napravit ten výkon proti Slovinsku a myslím si, že se nám to povedlo a hlavně ta hra, co jsme předvedli z naší strany, nebyla vůbec špatná. My se o to musíme odpíchnout a pokračovat v dalších zápasech.
1: Zítra odpoledne hrajeme s Italy.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne, dál oblačné s teplotami mezi 19 až 22 stupni. Chladné počasí tak zřejmě skončilo. Od pátku se ještě výrazně oteplí, víkend pak bude vysloveně letní.
0: Takže na víkend mít připravené už plavky, co ty říkáš?
5: Já si myslím, že už ano, že bychom se toho nemuseli vůbec bát.
0: Takže odzimovat všechny bazény, ohořát, zapnout teplná čerpadla, ať se to krásně vytopí a o víkendu se koupem. A my vám za to budeme servírovat další muziku. Verona, ten co den, a taky si dáme anketu Relax v ulicích.
5: Dneska o takové té těžké otázce,
0: ano, co to bude?
5: Vědomostní, takové ty rodinné pojmy, ano, snacha, zeď, tchán, tchýně a tak dále.
0: Tak dáme opáčko za chvilku.

0: Eva Farná, Perpetuum mobile. Novinka ve vysílání Rádia Relax. Stálice už je ale Anketa Relax v ulicích, proto naproti mě takhle v úterý odpoledne vždycky usedne po 13. hodině i David Latosky. David, hezký den.
1: Ano, hezké odpoledne. Dnes tady usedám s vašimi odpověďmi, které jsme dneska sbírali na otázku. Snacha. Vysvětlete pojem snacha. Když k vám třeba přijde na návštěvu, že připravíte chlebíčky a ve dveřích se najednou objeví tady ta postava, tak kdo to vlastně je v těch rodinných vztazích a vazbách? Honzo, ty bys to dal takhle, šup, honem, kde je to snacha?
0: Dobře, tak v rychlosti, ježišmarja. No, já zatím nemám jako neví. Manželku. Neví, no. Kdybych měl manželku, tak vlastně pro mě rodiče je to snacha.
1: Říká Honza, tak zatím to necháme po troškou tajemství.
0: No, ty jsi hrozně rychlej na mě, ježišmarja, úplně pod tlakem tady pracujeme.
1: No, tak já jsem simuloval právě, jak to je, když se někde potkáme v těch ulicích, že tam nebývá čas na to zdlouhavé přemýšlení a vy jste si s tím museli dneska taky poradit, konkrétně v ulicích Kroub nad Vltavou, a jak to dopadlo, si poslechněte. Kdo je to snacha?
2: Relax v ulici.
3: To je moje, jakoby, ne, to není tchýně. Nevím.
4: To je ta paní, kterou žádný chlap nemá rád.
5: Manželka mého syna.
6: Tak snacha je vlastně manželka vašeho syna.
7: Snacha je manželka od syna.
8: Od matky syna manželka.
9: Nevím.
10: Od přítele máma? Ne, opačně.
9: Opačně, no.
11: Máma ženy, mý třeba.
12: Snacha je manželka mýho syna.
13: Název pro vztah mezi manželovou maminkou a jeho manželkou.
14: Snacha je manželka syna. Když budu mít syna, tak je to jeho žena.
15: Je to dcera tchýně? Já nevím. Tyhle ty příbuzenský vztahy, to je šílený.
1: Ano, ten poslední, posloucháš to řekl velice správně, já bych se taky zapoutil, teda jako se přiznám, teda opravdu, nechtěl bych tuhle tu otázku dostat, možná bych ze sebe nakonec dostal, že snacha je manželka vašeho syna, jako, jo, řekněme si to úplně upřímně, třeba, máte,
0: no pojď,
1: máte, teď jsem se do toho zamotal.
0: Ne, pojď,
1: já se nedívám. Já se totiž nedívám do žádných papírů, že já
0: to
1: tady jedu normálně z voleje.
0: Takže tak pojď, pojď.
1: Až si já nějakou najdu,
0: ano.
1: A vezmeme se, ano. Tak pro moje rodiče to bude snacha.
0: Ano,
1: takhle,
0: správně.
1: Takhle, jsem to řekl správně.
0: No a ty pro její rodiče budeš co?
1: Já pro její rodiče budu zeď, podle mě.
0: No, tak vidíš, že to zdáš.
1: A když by si do toho ještě zamotala tchýně,
0: no, tak... Jasně.
1: Tchýně... No? Jak to bude v té rodině teďka tchýně? Já nevím, počkej, no,
0: no tak maminka, to bude... maminka tý tvý manželky, tak to je tchýně. No, a zase na druhou stranu, jo, tvoje maminka pro tu tvojí manželku, tak to je zase ona tchýně.
1: Tchýně pro mě to bude, z mého pohledu, to bude maminka té přítelkyně.
0: No,
1: že jo,
0: manželky,
1: tak, teda
0: tak, pak
1: takhle
0: už,
1: to znám,
0: no,
1: já,
0: ano,
1: ten
0: ano,
1: směr.
0: A tak
1: tedy,
0: je to správně.
1: Tak je to správně, no,
0: no
1: dobře.
0: A otec?
1: Otec tchán?
0: Přesně tak, tak jsme to dali
1: tak
0: dohromady.
1: Tak jsme to dali dohromady, ale v další anketě Relax v ulicích někdy určitě tady ty rodinné vazby ještě rozebereme.
0: Těším se na tvou svatbu, Davide.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Melanie Martinez, Position. Třeba je tohle zrovna vaše oblíbená muzika. A věděli jste, že právě oblíbená hudba může zvýšit sportovní výkon až o 15%? Studie se sportovci ukázala, že lidé podávají lepší výkon, když poslouchají hudbu, kterou mají rádi. Největší efekt byl u silových sportů, vyšší maximální síla, lepší výdrž a menší pocit únavy. Tak máte to taky tak, že když třeba jdete sportovat, jedete, já nevím, nějakou dlouhou trasu, třeba na kole, tak si vezmete sluchátka a posloucháte vaši oblíbenou hudbu nebo při běhu. Tak co to je? Co zrovna posloucháte? Je to rock? Je to popík? Nebo je to třeba elektronická hudba? 606-736-736, napište nám do studia. Uděláme si tady takovou menší sportovní hitparádu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: hokejový šampionát.
1: Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a včera večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4-3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech 7 bodů a patří jim průběžné druhé místo. Dnes si hokejový tým ale odpočine a zítra české hokejisty čeká čtvrtý zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku, vyzvou Itálii. Itálie do turnaje vstoupila porážkou 0-6 od Kanady a neuspěla ani v souboji se Slovenskem 1-4. Před zápasem proti Česku jí ještě čeká zápas s Norskem. Týmy se na světovém šampionátu potkali 8krát a všechny zápasy vyhrála česká reprezentace. Poslední vzájemný souboj na mistrovství světa se odehrál v roce 2019, a to v Bratislavě, a Češi v něm zvítězili 8-0. Akorát zítřejší zápas budeme asi muset sledovat v práci, začíná se totiž už 15 hodin 40 minut. Dnešní program je tedy bez nás. 16 hodin 20 minut Lotyšsko-Rakousko, se stejný čas 16:20 Itálie-Norsko, to je tedy naše skupina, skupina B. No a večerní zápasy ve 20 hodin 20 minut Maďarsko-Velká Británie. No a ve 20:20 můžeme aspoň fandit našim sousedům. Ve skupině B bude hrát Slovinsko a Slovensko.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Předpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zpěvačka a taky herečka Hilary Duff v éteru Rádia Relax. Za chvilku náš zprávař David Latovský. Máme úterý 19. května a dnes řešíme, jakou hudbu posloucháte třeba při sportu. Protože když běží rychlá hudba kolem 120 až 140 BPM, tělo se často nevědomky synchronizuje s rytmem. Tep, dech i krok jedou do stejného tempa. No a výsledek? Nižší pocit námahy. Meta-analýza ukázala, že sportovci při hudbě subjektivně cílití trénink až o třetinu lehčí výkony. A musím říct, že ten žánr, ten je tady hodně různý. Když se dívám na ty SMSky, tak je to samozřejmě, čekal jsem pop, rock, tady někdo i specifikuje konkrétně tu hudbu, že má rád třeba Rockyho, Eye of Tiger, tak to se nedivím, to pomáhá i mně, to bych hned šel třeba do fitka zvedat činky. Ale tady Martin, přiběhání jedině drum and bass, jakmile začne rychlý beat, běží se mi úplně lehčí. Bez hudby bych to po 3 kilometrech vzdal. No tak já bych to bez hudby vzdal už rovnou, když bych vycházel z baráku. Ta hudba opravdu dokáže nakopnout. A jako 3 kilometry, to je za mě hodně dobrý výkon. Já mám s během teda velký problémy. No tak nebudem jenom samozřejmě řešit dneska sport, mrkneme i na jiné aktivity, která vlastně hudba dokáže ovlivnit. Myslím si, že jídlo taky dokáže hudba docela zatočit s tím, co třeba jíte nebo kolik toho sníte. Amazing George Michael, další odpolední muzika a jak už jsem říkal, za chvilku tady David.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: I don't know who'll be without you. Talk to me.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 14. hodina, přesný je i David Latosky, tak mu pojďme dát slovo.
1: Kladenská městská policie používá drony a Slováci se dnes v hokeji utkají se Slovenci.
2: Relax Radio.
1: Kladenská městská policie začala využívat drony. Pomáhají hlavně v nepřehledném terénu, třeba při kontrolách zahrádkářských kolonií nebo průmyslové zóny. Strážníci už s nimi pátrali po zatouleném koni a zlodějích šrotu. Objevili díky nim i černé skládky. Drony se uplatní v každodenní službě. Králův dvůr navýšil kapacitu základní školy Počapli. Nový pavilon se slavnostně otevře ve středu 10. června. Město stejným způsobem navýší i kapacitu mateřské školy na Preisslerově náměstí. Nový pavilon se tu otevře v září. Neratovětská sdílená kola za sebou mají první dva měsíce provozu.
3: Půjčit se dají na 19 stanicích po městě. Prvních 15 minut jízdy je zdarma. Potřeba jen stáhnout mobilní aplikaci Nextbike, pomocí které lze kolo jednoduše odemknout i vrátit. Radnice na jaře provoz postupně vyhodnotí a případně doplní další stojany.
1: Informovala mluvčí města Barbora Walterová. Já ještě dodám, že v budoucnu se služba zřejmě rozšíří i o elektrokola. Registrační značky aut vyřazených z provozu před více než 3 roky mohou úřady skartovat. Umožňuje to nová legislativa. Kdo si chce svoji značku zachovat, musí o to registr vozidel požádat. Jinak o ní po 3 letech přijde. Dopolední srážka tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích má 18 zraněných, z toho 2 těžce. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.
2: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa dnes pokračuje 4 zápasy. Italové se od 16:20 utkají s Nory. Ve stejnou dobu začne i duel Lotyšska s Rakouskem. Večer od 20:20 jsou pak na programu duely Maďarska s Velkou Británií a Slovinska se Slovenskem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Ve středních Čechách a okolí měříme 19 až 22 stupňů, tedy dnešní maxima. Zůstane oblačno jen vzácně s přehánkami. V noci na zítřek pak oblačno až zataženo a 10 až 7. Těšit se můžeme na víkend, který přinese pravé letní počasí.
0: A my přinášíme další odpolední muziku. Dost bylo slov, pojďme na to. Calvin Harris. Jeden z nejbohatších DJů světa už za chvilku na relaxu. Hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio. Za Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: světa Calvin Harris na relaxu. 14 hodin 9 minut k tomu, dnes ve Fresh Timeu řešíme, co vše ovlivní hudba. Už jsme rozebrali sportovní výkony, no a teď se pojďme najíst. Hudba totiž dokáže ovlivnit i kolik toho sníme. Rychlá hudba v restauracích vede lidi k rychlejšímu jezení, dokonce i k rychlejšímu pití. Naopak pomalá hudba prodlužuje dobu jídla, může zvýšit i celkovou konzumaci. Výzkumy ukazují, že tempo hudby mění naše emoce a tím i chuť k jídlu. Některé studie ukazují nárůst útraty o více než 30%. Hudba v tomhle prostředí už tedy nefunguje jen jako kulisa, ale je to vlastně jakýsi psychologický nástroj. Pojďme na vaše SMSky. Lucka napsala na tohle téma: já jsem asi divná, ale při sportu poslouchám filmovou hudbu, Hans Zimmer a tak dále. Zkuste to taky, opravdu to funguje. No tak zkusíme. Uvidíme, jak vaše chování teď ale ovlivní česká tvorba. Píseň Nádech a Foxo právě teď na Relaxu.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Léto.
1: No, proč to ale máme zrovna spojené třeba s touhletou hudbou? Proč to takhle vnímáme? Proč nám třeba nějaká písnička nepřipomene to loňské léto? Takže když tohle uslyšíte z rádia, co se s naším mozkem děje, to si za chvilku vysvětlíme. Proč zrovna zmíněný Mr. President nám vrátí vzpomínky třeba ze střední školy?

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladnoliving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
5: Listen, my good friend.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nehoda na D11 a komplikace na pražském okruhu, teď podrobně, pojďme na dálnice. D11, 85. kilometr ve směru na Hradec Králové, je tam dopravní nehoda, aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh. Komplikace čekejte i na pražském okruhu, na 4. kilometru se zdržíte ve směru na letiště, je komunikace dočasně uzavřena, řeší se tam dopravní nehoda, střet nákladňáku a osobního auta, všechny záchranné složky jsou na místě. A ještě D1, 149. kilometr ve směru na Prahu, pro poruchu odstavené osobní vozidlo, tak očekávajte zdržení a místem projíždějte s opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: rockerová muzika na relaxu. Pet Shop Boys. Vrátila vás tahle hudba v čase? Proč nás nejvíc vrací hudba do časů školních lavic? No tak je to jednoduché, pojďme otevřít opět naše dnešní téma ve Fresh Timeu. Vědci totiž zjistili, že hudba, kterou posloucháme mezi 12 až 22 lety, se nejsilněji zapisuje do paměti. Proto mají lidé kolem 30 nebo 40 extrémně silný vztah k písničkám ze střední školy, ze základky, z diskotek. Hudba se tehdy propuje s první láskou, z večírky nebo silnými emocemi. Mozek v mladém věku vytváří nejsilnější emoční vzpomínky a hudba funguje jako ten jejich nejlepší spouštěč. Proto jedna stará skladba dokáže během pár sekund vrátit člověka o 10 let zpátky. A právě proto jedna jediná stará skladba někdy dokáže během pár sekund změnit náladu, vyvolat husí kůži, připomenout dávno zapomenuté lidi nebo zkrátka člověka emocionálně teleportovat o 10 let, 20 let, 30 let zpátky. Tak třeba to teď dokázali právě zmíněný Pet Shop Boys. Jestli někoho vrátí zpátky slza a pen rabbit padám, no tak vzhledem k tomu, že je to spíš novější záležitost, nevím, ale pojďme si to dát.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

Nezaměnitelný hlas, tohle byla zpěvačka Sia a taky David Guetta. Novinky nabídneme samozřejmě i zítra ve vysílání Rádia Relax po 18. hodině v hitparádě Relaxádě. Do té doby, pokud už máte třeba teď čas, můžete vyrazit na náš web radio.relax.cz a zahlasovat do hitparády, abyste tak trošku zamíchali tím pořadím. Kdo je na prvním, druhém a třetím místě, ještě před zprávami si dáme rychlou rekapitulaci.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: 15. hodina, připravené jsou další odpolední zprávy.
1: Kamiony možná budou platit mýto na dalších úsecích a Česko zůstává kongresovou velmocí.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj chce na silnicích druhých a třetích tříd zavést mýto pro kamiony. První varianta pro tato vozidla počítá se spoplatněním všech úseků. Druhá zahrnuje jen vybraných 1500 kilometrů z celkových 8700. Zavedení je reálně možné nejdříve po roce 2029, kdy skončí současný mýtný systém. Česko dál láká k pořádání kongresů. Naše země se dlouhodobě drží na předních pozicích. Kromě Prahy začínají k jejich pořádání čím dál víc lákat i regiony. Proto jde o významný příjem. Kongresy totiž pomáhají naplnit ubytovací kapacity mimo hlavní sezonu. Jejich účastníci mají navíc vše základní hrazené od firem. Mohou proto víc utrácet za doplňkové služby. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončí. Nahradí jej dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopovová. Bývalý pražský primátor je teď v zahraničí. K situaci se zatím nevyjádřil. Muž na Zlínsku ujížděl policistům na elektrokoloběžce 100-kilometrovou rychlostí. I přesto jej dostihli. Hrozí mu až 2 roky vězení. Do roku 2030 má totiž zákaz řízení a koloběžka, na které jel, spadá do kategorie motocyklů. A zajímavost nakonec. V lesnické škole v Křivoklátě proběhla soutěž dřevorubců v práci s motorovou pilou. Z čeho se jednotlivé disciplíny skládaly, ví hlavní rozhodčí Jan Vachel.
3: Kácení kmene na cíl, z výměny řetězu, z kombinovaného řezu, z přesného řezu a z odětvování. Minusové body se odečítají za nepřesnosti, pokud na kmeni je zářez hlubší než 5 mm, a nebo naopak tam soutěžící zanechá suk vyšší než 5 mm, tak za to získává bodovou ztrátu.
1: Šlo o jubilejní 20. ročník.
2: Sport.
1: Zítra se hraje finále fotbalového MOL Cupu. Rozhodne se mezi Jabloncem a Karvinou. I přes poslední nepřesvědčivé výsledky jsou mírným favoritem Severočeši. Vítěz se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Zároveň bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera příjemné jarní počasí s oblačnou oblohou a 19 až 22 stupni. V noci oblačno až zataženo a 10 až 7 stupňů Celsia. Do čtvrtka pak bez zásadnější změny, v pátek se oteplí a víkendová maxima čekáme až u 27 stupňů Celsia.
0: Hudba toho dokáže opravdu hodně, nabídneme třeba Maroon 5 ke zlepšení úterní nálady, pokud jste třeba ještě v práci. Davide, která muzika tě dokáže třeba nakopnout v nějakém sportovním výkonu?
5: Asi jakákoliv, protože já úplně velký sportovec nejsem,
0: to se že? Teda, tak počkej, tak je nějaká písnička, která tě třeba vrátí v rychlosti do školních lavic, protože to funguje hodně.
5: Ano, tak to jsou většinou devadesátky určitě. Jasně,
0: takže třeba Mr. President, možná no, nějaká devadesátka v další hodině zazní.
2: Relax Radio, Honza Ladra, David Latovský, Relax Radio.

0: Je úterý 19. května, máme krátce po 15. hodině, tak pojďme uzavřít dnešní téma. Hudba a co vše dokáže ovlivnit chuť k jídlu, sportovní výkony, vyvolat vzpomínky, tohle všechno jsme probrali. Vědci zjistili, že člověk slyší hudbu v průměru kolem 4 až 5 hodin denně a mozek na ní reaguje mnohem silněji, než si vlastně vůbec uvědomujeme. Když to shrnu, to dnešní vysílání, tak oblíbená hudba může zvýšit sportovní výkon až o 15%. V restauracích pomalá hudba dokáže zvýšit útratu i o 30% a při poslechu hudby se v mozku aktivují stejná centra odměny jako při jídle nebo třeba zamilovanosti. Takže kdyby náhodou váš život měl soundtrack, jaká písnička by tam hrála asi nejčastěji? Klidně ještě můžete napsat do studia na číslo 606 736 736. Tady jsou Drasmus nebo taky už za chvilku Maroon 5.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: Nicky Minaj už za chvilku taky společně zkoukneme odpolední provoz na dálnicích. No a dnes, co se týče hokejového mistrovství, tak dnes si tak trošku odpočineme od sledování hokeje, alespoň od těch vypjatých zápasů, utkání, při sledování našeho nároďáku. Musím říct, že jako to člověku buší srdce neskutečně. Během vypjatého zápasu se průměrnému fanoušku zvedne tep skoro stejně jako člověku při lehkém běhu. Proto jsou ty poslední minuty třeba toho včerejšího utkání tak neskutečně vypjaté. Tak jste to tak měli? Já teda rozhodně ano. No tak doufám, že zítra tak to bude aspoň trošku oddechový zápas Itálie. Snad nebude nějaký velký problém. No a uvidíme, jak velký problém mi dnes připraví kolega David Latovský, do souboje moderátor versus právař. Za chvilku ho dáme taky.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nehoda na D11 a komplikace na pražském okruhu. Teď podrobně začínáme pražským okruhem. Pozor si dejte na 77. kilometru ve směru na letiště. Je tam nehoda dvou kamionů a jednoho osobního auta. Pruje se zvýšenou opatrností, ale očekávejte zdržení. Zdržíte se i stále na 4. kilometru pražského okruhu, opět ve směru na letiště. Tam je odklízení dopravní nehody, střet nákladňáku a osobáku, aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh. D11, i tam je zdržení, a to na 85. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tam nehoda dvou osobních vozidel. A ještě D10, 14. kilometr na trase Turnov Praha. Je tam pro pruh odstavené osobní vozidlo. Tolik z dálnic, za chvilku souboj moderátor versus právař.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak teď už souboj moderátor versus právař. Naproti mě David Latovský. Davide, hezký den.
1: Hezký den, hezké odpoledne. Úterní, tak já si myslím, že to pondělí už jsme zvládli, už jsme to překonali, v podstatě už i to úterý je za náma a všechny nás tak možná jako žene kupředu ten víkend, který má být opravdu krásný, ale slunečno 26, někdy 27 stupňů, tak to je obrovský motor k tomu, aby jsme zvládli ještě ty tři pracovní dny a třeba i ten dnešní souboj moderátor versus právař.
0: No uvidíme, jestli mi tu náladu zkazíš, já ji mám velice dobrou, ale může se stát, že třeba dnešní zvuk neúhodnu a budu se kabonět.
1: Ten seriál pochází z let 97 až 2001, tehdy měl premiéru Za velkou louží. K nám se tedy dostal, vždycky to bylo o něco později, typuju tak rok 2002-2003, tak nějak to bylo celých 96 dílů, jsme tady viděli a hodně se to rozebíralo tehdy na základkách. Pamatuju si to, jak jsme o tom diskutovali u automatu na limonádu, protože jasně, hýbalo to s námi. Řešili jsme třeba Teletele, to jako jo, to už nás zajímalo v nějakých těch 13, 14, 15 letech, ale i tohle, já víc nenapovím, protože si to nemůžu dovolit. Relaxáci nemůžu, protože tak štědrý s těmi nápovědami prostě už nebudu, jako jsem býval dříve. Dám ale ukázku, tady je.
0: Počkej, to bylo takhle krátký.
1: Tajemný, to je tajemný,
0: ne. To bylo všechno?
1: To já dám zase další.
0: Tak.

0: Dnes to zase vyhrabal.
1: Honza to se není možný.
2: Kouká strašně smutně, možná rozlobeně, naštvaně, nevím.
0: No, naštvaně, ano, taková naštvaně.
2: Kombinace, já teda pod tím tlakem těch tvých pohledů řeknu, že v hlavní roli je žena. A není to Xena, to vůbec ne. Tak jestli ještě nějaký seriál...
0: Počkej, kde... tak dobře, tak já jsem se úplně zorientoval, že to bude jako...
2: Ne, seriál...
0: A ty si říkáš, že jsme rozebírali tele, jo, v té době.
2: No, to jsme rozebírali, my
0: taky
2: určitě.
0: Tohle, jo, tohle to...
2: No, my taky, jako na základce jsme to rozebírali.
0: No, jestli já, tak to asi ne, protože bych to asi poznal. No, tak čas mi běží, já to tady vidím, ty mi to ještě ukazuješ.
2: Tak pozor, ale to důležité.
0: Ano.
2: V hlavní roli žena.
0: Ano.
2: A není to Xena. Tak. Hmm.
0: Začíná to na B.
2: Ne.
0: Hmm, tak nic.
2: Co si chtěl říct?
0: Ale tak já... Ale to vždycky to ještě je horší, když to mám říct. To právě nechceš. No. Jo? Tak si ale... pak všichni řeknou, ježišmarja, jak ale... si to může spést.
2: Já si myslím, relaxáci, vás to taky zajímá, co chtěl říct, ne? To se nezajímá jenom mě, ne?
0: No. Já, brutální Nikita, no.
2: Aha.
0: No, to jsme taky jako řešili podle mě. A jestli je to ono, no není, no. Fanfára nezdí. No. Vidím, že ta ruka na to tlačítko nejde. No tak jsem bez bodu, no
2: počkejte, tak já jsem tě chtěl trošku poškádlit, no, možná ano, možná je to správně, možná ne, no, nechme to na posluchačích schválně, jo, trošku jsme dneska zamíchali těmi kartami, možná ten balíček spadnul, zase ho teďka vezmeme, protože opravdu je to dramatičtější, než jsme si mysleli, ano, pojďte v tom trošku udělat pořádek, vnést do toho světlo, jaký je to tedy seriál. Honza už se vyjádřil, možná má pravdu, možná ne.
0: 606-736-736, studiová linka, na kterou můžete napsat a někdo z vás získá...
2: písničku na psání.
3: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. David připomene dnešní ukázku. Protože předpokládám, je to znělka teda seriálu.
1: Ano, ano, ano,
0: samozřejmě. Tak je to dlouhá znělka, pojď, říkej, co píšou naši posluchači.
1: Naši posluchači tady zarputile tvrdí, že je to seriál Xena, ale to jsme opravdu řekli, že ne. Tady je v hlavní roli jiná žena a tu správnou odpověď se dozvíme z telefonu.
0: Takže rovnou na telefon, dobře. Rovnou. Hezké odpoledne, kdo tam?
2: Ahoj, tady Jarka ze Zvolenici.
0: Jarko, my tě zdravíme, tak nám pojď dát odpověď dnešního tajemného zvuku.
2: Tak je to seriál Brutální Nikita.
1: A je správně, samozřejmě.
0: Tlačítko teďkon, David na něj teďkon sáhnul, ale když jsem to řekl já, tak ne, buď, ne, že by nefungovalo, tvoje ruka tam vůbec na ní nenajela.
1: Ne, vůbec, já jsem chtěl Honzu dneska potrápit, ale naší posluchačku jsem nezmá, to jsem strašně rád, Jarko, teda, že jsi si stála za svým názorem, opravdu je to Brutální Nikita, byla to třeba tvoje hrdinka?
2: A taky jedna, no, z mála. I tak cena nebyla špatná.
0: A Herkules? Tak jako žena asi pro tebe lepší, že jo, ten Herkules.
2: No tak, no jasně, tak ty chlapský paže, že jo, ty svaly, to je asi něco jiného pro ženskou a potom se pro chlapy ty vymakaný ženský.
1: No já relaxáci tak jako tady koukám, jestli Brutální Nikitu ještě někdy jako opakujou a nenašel jsem normálně, že bychom si jako zavzpomínali třeba někdy a podívali se na ten seriál, no už je to čtvrt století, co dorazil k nám do Čech a nějak prostě nevidím ty reprízy, nevím, možná se pletu a...
2: No
1: je, že jo, člověče je, no tak schválně ty rok třeba 2003, tak to zbyla Jarko kde ještě, to já si myslím, že tak na základce nebo ve školce.
2: 2003, to už jsem dávno, dávno pracovala v Praze.
1: Tak to jsem se hodně spletl, tady dobře, ano.
0: To máš povedený den, Davide.
1: No,
0: ale tady to je, podle mě je to zase lichotka, že no. Jarka zní strašně mladě po tom telefonu.
1: Strašně jako vitálně, to určitě, to jsme teda rádi. A ještě Jarku rozproudíme písničkou, kterou si může vybrat.
2: A poprosila bych od Hrůzy Pohádky pro Emu.
0: Dáme, jasně, připravuju to, už je to v playlistu. Komu to teda zahrajeme? Tak samozřejmě tobě, to je jasný, a komu ještě?
2: A ještě manželovi, jedeme spolu v autě, tak na hezkou cestu.
0: Dobře, tak hlavně jeďte opatrně, ať dojedete v pořádku do svého cíle.
2: Ano, děkujem.
0: Mějte se krásně, hezký den přejem.
2: Hezké
1: odpoledne všem.
3: Fresh Time. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Úplně přesně, 16. hodina, naproti mě už sedí David a máme pro vás další odpolední zprávy.
1: Beroun řeší budoucnost knihovny a tunelem Blanka bude jezdit autobus.
2: Relax Radio.
1: Beroun potřebuje novou knihovnu. Současná hlavní budova v areálu bývalých kasáren už neodpovídá požadavkům. Chybí tu navíc přednáškový sál. Uvažuje se proto o odkoupení budovy bývalé pošty ve Švermově ulici. Vzniknout by tu mohla nástavba. Kromě knihovny by tu pak mohlo vzniknout i komunitní centrum. Návrh proberou zastupitelé. Plasty, plechovky i tetrapaky se v Kladně mohou házet do žlutých nádob. Ondřej Pajan ze svozové společnosti.
3: Občanům to šetří místo doma, postačuje jim jedna nádoba, do které společně shromažďují tři různé komodity. Jedná se totiž o komodity, které jsou velice vděčné z hlediska recyklace. Jsou to materiály, které můžete recyklovat opakovaně bez nějaký ztráty kvality, takže je škoda, pokud tenhle materiál končí v černých popelnicích a potom následně třeba někde ve spalovně.
1: Pravidla se v různých městech liší, například v Rakovníku patří do žlutých nádob jen plasty. Ministr obrany Jaromír Zuna představí novou koncepci armády, má nastavit směr rozvoje tak, aby Česko naplnilo své obranné ambice i alianční závazky. Jako první ji zítra uvidí premiér Babiš. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím 1400 uchazečů. Volných je přitom téměř 24 000 míst. Čas na přihlášení je do pondělí. Zkoušky pak proběhnou od 8. do 14. června. Výsledky se uchazeči dozví zhruba o dva týdny později. Pražským tunelem Blanka bude jezdit pravidelná autobusová linka. 145 nabídne rychlé spojení Kobylis a Davids. Cestu zvládne za 20 minut, pojede navíc velmi často. Ranní interval 6 minut, odpolední 8. První cestující se svezou v průběhu léta.
2: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa dnes pokračuje 4 zápasy. Italové se od 16.20 utkají s Nory. Ve stejnou dobu začne i duel Lotyšska s Rakouskem. Večer od 20.20 jsou pak na programu duely Maďarska s Velkou Británií a Slovinska se Slovenskem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera příjemné jarní počasí s oblačnou oblohou a 19 až 22 stupni. V noci pak oblačno až zataženo a 10 až 7. Do čtvrtka bez zásadnější změny, v pátek se ale oteplí a víkendová maxima čekáme až u 27 stupňů Celsia.
0: Myslím si, Davide, že to klidně můžeme prozradit, že včerejšími tipy na výsledek jsme tady získali nálepku. Jako všichni tři, ty, já i Honza, hokejový odborník. Navíc jako je docela zvláštní, protože Honza třeba hokej hrál, jo? Já bych u něj předpokládal, že bude mít jako větší rozhled do toho. Každopádně se tě zeptám teďka, protože teď to můžeš všechno jako rozlousknout. Měl bys tip na finálového mistra světa?
5: Tak to je úplně jasný, to jsme my, ale jestli ten Honza třeba jako nesází, možná že zkouší štěstí jenom třeba, jde si vsadit, že a tady nám schválně dává špatné tipy, je to taky možný, že jo? Jako,
0: jo, takhle!
5: Že by to chtěl to, jako splnit.
0: Tohle mě no. Fakt jako nenapadlo, že on jako vsaďte si na prohru
5: no.
0: A my vsadili a on si samozřejmě vsadil na výhru a vyhrál, že jo?
5: To pak kasíruje třeba.
0: No, přijel dneska nějaký takový hodně veselý, no. Hele, tohle s ním ještě musíme probrat, teď nabídneme muziku. Tak budeme hrát od Krištofa pro všechny ženy, popřejeme hezké odpoledne a jedeme dál. Mimochodem, jenom jsem chtěl ještě říct, za chvilku bude anketka, je to tak, že jo?
5: No, tak za hodinu, no, tak jestli je to chvíle,
0: no, tak ale pro mě je to chvíle asi. Pro mě jo, řekneš tak jako, protože ty v tom jako docela dost jedeš, co to bude dneska jako za téma, protože mně přijde hodně zajímavý.
5: Můžeme to odtajnit, pro někoho tenký let, rodinné vztahy, vazby.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. David Latovský. Relax. Relax Radio.

16 hodin a teď už vlastně 10 minut, pumpodně mi to vycházelo na 9, ale nakonec tam ta desítka skočila. Tohle byla Halsey a jestli si dobře vybavuju a pamatuju, tak by se měla objevit v zítřejší hitparádě Relax Rádia, protože to byla jedna ze 4 novinek. Budu jí držet palce, protože já mám Halsey vždycky rád, i když tady mi přijde, že z toho středně popíkového proudu lehce přitvrdila. Tak uvidíme, co to s váma udělá. Každopádně se v téhleté hodině dozvíte, takový pro mě docela ožehavý téma, kdo má lepší paměť, jestli muži nebo ženy. Jestli vás to zajímá, tak vydržte, už za chvíli se do toho pustíme. Samozřejmě mrkneme se i na hokej, mám pro vás nějaký nabídky a podobně.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme se podívat na silnice, přátelé, protože a jelikož máme tu vážnou dopravní nehodu, která by mohla ovlivnit vaši rychlost dostat se domů, a nebo kamkoliv jinam. Poslouchejte pozorně.
2: Ahoj, tady Petra. Pro všechny, co se řídí ze Slaného nebo chtějí na obchvat kolem Slaného, tak je veliká nehoda kamionu uprostřed křižovatky mezi Tuřanama a Studenicí Slaným. Teď nás tam policie informovala, že je to na hodinu a půl, kdo může, běhněte se tomu, teď se obracíme a zkoušíme to obět někudy, prostě jinudy. Takže pozor na to, zkuste to obět jinudy, i když v téhle době to teď nejde. Mějte se, ahoj.
1: Děkujeme, Petře. Jako přesně jak říkala, v téhle době to oběd bude asi docela těžký. Každopádně, kdyby něco, ještě nějaké jiné dopravní informace, nezapomeňte 606 736 736.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: S dopravními informacemi se nám v této hodině tak říkajíc roztrhl pytel. Máme tu další, která se úplně netýká dopravy, i když vlastně týká. Poslouchejte sami.
2: Ahoj, tady Iva, na výjezdu z Kladna směrem Velká Dobrá, pravděpodobně hoří les nebo něco takového. Jsou tam dvě jednotky hasičů, další tam k tomu jeli, teď jela přes Dobrý Cisterna. Tak buď to objeďte přes Velkou Dobrou, nebo na Velkou Dobrou přes Zvoneček, anebo prostě volte trasu klasicky přes Závory Kladenský. Ahoj.
1: Tak nějak mi to připomíná včerejší odpoledne, jenom doufám, že požár se rychle uhasí a nevzniknou žádné větší dopravní problémy.
0: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Jestli jsem dobře poslouchal ve zprávách Davida, tak o víkendu by mělo být hodně, ale opravdu hodně příjemný počasí. To znamená, že na sobotu 23., když tady mám dvě pozvánečky, naven, si to opravdu budete moc užít. Tak pojďme na to. Hudební festival Malva Fest proběhne v sobotu od 4:30 odpoledne ve Velvarech u Maloverského rybníku. Na čtvrtém ročníku vystoupí Lucie Revival, Civilní obrana, Mandala a další. No a další akce probíhá na plovárně v Lipčicích nad Vltavou. Je to lipčický country majáles na plovárně od 14 hodin taktéž v sobotu 23. května. Těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a vstupné, což je důležitá otázka, je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Hokejový šampionát.
1: Hokejový šampionát šlape na plný pecky a až do 31. května šlapat bude. Samozřejmě musíme připomenout, hosti je Švýcarsko, kdybyste náhodou o víkendu chtěli vyrazit, já si myslím, že se to dá stihnout. Konkrétně byste ale museli vyrazit do města Curych a Freiburg. Titul obhajují hokejisté Spojených států, který ale včera dostali slušně na prostě je porazili. Co si budeme povídat? Začneme tím, že mám pro vás takovou docela zajímavou informaci. Moderní profesionální hokejka, zkuste si tipnout, kolik váží. 400 gramů, nebo i míň. Češi, asi jste registrovali včera, po včerejšku slaví druhé tříbodové vítězství na turnaji. Švédsko zdolali 4-3, ale to už je stará informace. Fiasko se Slovenskem je tím pádem za námi a v tabulce v Bčku jsme se posunuli na druhé místo se 7 body. Před námi je Kanada a za námi je o jeden bod Slovensko. Víte, proč mají hokejky zahnutou čepel? Víceméně to vzniklo náhodou. Legenda říká, že hráči prý nechávali hokejky opřené o kamna a dřevo se jaksi časem zkroutilo. No a pak se zjistilo, že se zkroucenou a zahnutou čepelí se lépe střílí a nahrává, a tak už si to začali nahřívat správně. Co se týče aktuálních zápasů, Itálie s Norskem. Norsko vede 1-0. Lotyšsko-Rakousko tam je stav zatím 0-0. Maďarsko hraje s Velkou Británií, to na to se budu i podívat. A Slovinsko se Slovenskem bude hrát večer, stejně jako Maďarsko s Velkou Británií. Dneska naši mají volno, připravují se na středu. Naším dalším soupeřem bude právě ve středu odpoledne Itálie. Takže budeme držet pěstičky. Možná dostanou pizzu za odměnu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na začátku hodinky, nebo ne úplně na začátku, ale tak zhruba před 20 minutami jsme hlásili dopravní nehodu, která se týkala Tuřan, to znamená obchvatu Slanýho, a máme k tomu i podrobnosti. Který budou hned.
2: Čau, tady je Luboš. Já bych chtěl informovat o té nehodě, co je u Tuřan. Je to vlastně na obchvatu Slanýho, na odbočku, na té křižovatce, na Byseň a Studeně Ves. Je tam nehoda kamionu a osobního auta. Je to teda stanice číslo 16. Možná to bude trvat až do 18. hodiny, tak radši to místo někudy jinudy odpeďte. Je to tam opravdu hodně zasekaný. Čau.
1: Děkujeme za informaci, tak slyšeli jste sami na obchvatu Slanýho a radíme dneska se vyhnout, protože a jelikož je to tam zasekaný, dopravní nehoda se bude odstraňovat údajně až do 18. hodiny. Pokud to bude dřív, tak vás o tom budeme samozřejmě informovat.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Když se teď podíváte na hodiny, zjistíte úplně stejně jako já, že tam je 17. hodina.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Venku máme příjemných 19 stupňů a to jsme se měli dostat dneska až ke 22. V noci bude oblačno až zataženo, do čtvrtka potom bez zásadnější změny a pozor, v pátek to přijde a víkendová maxima čekáme u 27 stupňů Celsia. Když už jsme u toho čekání, tak musím samozřejmě nabídnout muziku do téhleté hodiny a to jako jsem docela rád. Dvojka Madonna a Sabrina Carpenter jako novinka Relaxády už za chvilinku tady u nás na Relaxu. Tak vydržte.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Jedna z mála hudebních kousků, který mě poslední dobou docela dost zaujmul, to je Madonna a Sabrina Carpenter. Fakt se jako, teď jsem chtěl říct holky, ale to by asi nešlo vzhledem k Madoně. Výborně doplňujou, i ten videoklip je skvělej. Každopádně Bring Me Your Life má velký potenciál k tomu, aby se dostal určitě minimálně do první trojky, myslím tím relaxády, hitparády. A já to vidím na vítěze, ale to zatím nebudu předbíhat. Teď se pojďme vrátit trošku někam jinam, protože máme tu něco, u čeho se mý kolegové David s Honzou docela dost bavili. Anketku, který jsme vlastně vysvětlovali pojem snacha, jo? Což možná někteří z vás netuší. Já jsem přemýšlel, jestli to mám říct dopředu, kde je to snacha, anebo jestli pustíme nejdřív tu anketu. Pak jsem se rozhodl, že nejdřív pustíme ty vaše odpovědi. Jdeme na to. A sakra, nějak nám to tady nejde, ale už to vypadá, že to dáme. Jdeme na to? Ještě jednou teď!
1: Relax v ulici.
2: To je moje, jakoby, ne, to není tchýně. Nevím.
3: To je ta paní, kterou žádný chlap nemá rád.
4: Manželka mého syna.
5: Tak snacha je vlastně manželka vašeho syna.
6: Snacha je manželka od syna.
7: Od matky, syna, manželka.
8: Nevím.
9: Od přítele máma?
10: Ne, opačně.
9: Opačně, no.
11: Máma ženy, mý třeba.
12: Snacha je manželka mýho syna.
13: Název pro vztah mezi manželovou maminkou a jeho manželkou.
14: Snacha je manželka syna. Když budu mít syna, tak je to jeho žena.
15: Je to dcera tchýně? Já nevím, tyhle ty příbuzenský vztahy, to je šílený.
0: Takhle, já jsem si ještě před tou anketou byl docela dost jistý, že vím správnou odpověď a to, že snacha je manželka vašeho syna, ale musím uznat, že stejně asi i jako vás, když jste poslouchali, tak mě to docela občas jakoby zmátlo. Nicméně, pokud máte dceru, tak její manžel je pro vás zeť, to je taky důležitá informace a myslím si, že se na to někdy časem určitě zeptáme.
1: Relax Radio.
16: Aleš Švarc.

0: Za 8 minut tady máme půl šestou, dneska máme 19. května, zjistil jsem, a to by mě docela zajímalo, co zatím všechno je, to musím teprve vyzjistit, že dneska je Národní den květnových paprsků, zní to fakt jako romanticky, že jo? Bylo docela teplo a nějaký to sluníčko taky bylo, ale do kalendáře se musíme podívat právě teď.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 19. května. Tento den roku 1945 se v Londýně narodil zpěvák ze skupiny The Who, Peter Townshend. Přesně o rok mladší jsou hned dva. Bubeník AC/DC, Phil Rudd. Tím druhým je italský herec Michel Placido. Nejvíce proslavil seriálovou Chobotnicí. Ročník 1941 je česká herečka Iva Janžurová.
3: No a dozvíme se aspoň, jak vypadají trochu.
2: V 94. zemřela tento den velmi bohatá dáma Jacqueline Kennedy Onassis. Psal jsem k 1892, když si jistý Charles Brady King nechal patentovat pneumatické kladivo. V roce 1973 se narodil švédský hokejista Andreas Johansson. O rok starší je jedna z Ace of Base, Jenny. Tenistka Jennifer Capriati byla ve svých 18 letech přijata do léčebny drogově závislých a taky se ženil kytarový mák Eric Clapton.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ještě bych se s dovolením vrátil ke Kylie Minogue, protože jako chystá se na velké turné a u toho bych velmi rád byl. Nevím, jestli pojede i do Čech, ale myslím si, že nás to mine, bohužel. Každopádně bych Kylie doporučil, aby se u nás vyhýbala dálnicím, protože dneska je na nich docela veselo. Na D11 na 51. kilometru z Prahy, když pojedete směrem na sever, je porouchané vozidlo, které zasahuje do levého jízdního pruhu. Co to znamená, je víc než jasný, překážka na vozovce, zdržení, ale průjezd se zvýšenou opatrností. Podíváme se i na D1 na 6. kilometr od polských hranic ve směru na Prahu. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, dvě osobní auta. Samozřejmě překážka na vozovce, co z toho vyplývá, je více šťastný. Opět kolony. Jedeme dál. Podíváme se i na Pražský okruh mezi Bodleticema a Ruzyní. Jsou dvě havarovaná vozidla. Opět. Sice stojí na zpevněné krajnici, ale počítejte s tím, že v místě může být velmi, velmi obtížný průjezd.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. You must pass.

0: tati ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme ruchy.

0: Tři minuty po 6:15. Přiznám se upřímně, já prostě nepiju víno. Ani červený, ani bílý, ale spoustu kámošů okolo mě víno pije. Dokonce jsem někde čet, že podle toho, jaké pijete víno, se dá poznat, jaký máte jako charakter, co jste za člověka. Tak jsem si to tak jako našel, jestli to fakt je pravda, a zjistil jsem, že lidé, kteří preferují červené víno, tak bývají často vnímaní jako klidnější, tradičnější, víc introvertní, jsou tak jako orientovaný na hloubku a atmosféru, tak si to zkuste tak jako převést na někoho, koho znáte, a kdo pije červené víno, jestli je to pravda, jsou prej jako víc požitkářští. Zatímco lidé, kteří pijou bílý víno, pozor, bývají spojovaný se spontánností, to znamená, že do všeho jsou taky víc společenští, jsou tak jako by lehčí, mají spoustu energie a jsou to spíš extroverti. Takže takovýhle vlastnosti máme a takovýhle vlastnosti můžeme poznat podle vína, které vlastně jakoby ten daný člověk pije. Tak sváně, zkuste si to převést na někoho u vás, jestli to platí, anebo ne.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

Blížíme se lehce k 18. hodině a to mi sem ještě před chvilinkou přišla SMSka, jenom připomenu. Zkoušeli jsme tady uhodnout charaktery lidí podle vína, které preferujou, jestli bílý nebo červený. SMSka, a já jsem to tak nějak čekal, přišla, a co třeba prosecco, a co šumivý vína a tak dále. Dalo mi to sice trošku práce, nicméně vyšťoural jsem, že šumivá vína, nebo třeba i to prosecco, se často spojují u lidí s optimismem, potřebou zážitků, oslavami, estetikou a takovou jakoby větší impulzivitou, protože prosecco,

0: Je to 18. hodina, mrkneme, jak bude zítra.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Je to taková jako šalamounská předpověď, bych řekl. Polojasno až oblačno, přechodně může být i zataženo a déšť se může objevovat jen lokálně. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, to je důležitá informace, myslím si, že to není tak úplně nejhorší. Kdybyste vyráželi na hory, tak tam můžete čekat teplotu okolo 14 stupňů Celsia. A muzika, která bude znít mezi 18 a 19, pokud máte nějaký problémy, tak buďte v pohodě a pošlete je po vodě.

0: Ale je Vesna a Kateřina Marie Tichá. Už za chvíli na Relaxu.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

0: I přesto, že spoustu hudebních kritiků tvrdí, že Mick Jagger neumí zpívat, co si budeme povídat, ta muzika, to je živelný. A když si to srovnáte s tím věkem, tak jako já, když viděl ten videoklip a říkal jsem si, to snad ani není možný, že se ještě hejbou, a viděl jsem tam partu vychechtaných, nechci říct dědulů, ale co si budeme povídat, je to tak. Jak si užívají tu muziku, tak si říkám, jo, tak tohle bych chtěl někdy zažít. V červenci vydávají nový album a už se na něj hodně těším.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

18.18, krásně mi to vyšlo, no mercy, please don't go, tohle mám v šuplíčku, muzika, která nikdy nenaštve, protože je fakt taková jako pohodová. Paradoxně není to jejich muzika, je to cover, původně snad roku 79, Casey and the Sunshine Band, pokud jste to někdy slyšeli, ale oni ji předělali do takového Eurodance stylu. Mimochodem stál za nimi Frank Farian, to byl ten samý, který stál za Boniem, za Milli Vanilli a tak dále. Jinak byl to obrovský hit, byl v top 10 v Německu, Rakousku, Švýcarsku, v dalších zemích a tak dále. Paradoxně v Americe se tak prej moc nechytal. Jinak pokud znáte jejich album, tak to se jmenovalo My Promise a prodalo se ho, no fakt jako strašně moc. Píšou, že miliony kopií, takže strašně moc.

0: Je přesně 6:30 a teď se pouštím do tématu, do kterého já třeba osobně se asi pouštět vůbec neměl. My jsme se tady o tom bavili před vysíláním, jedná se o paměť a musím teda uznat, že čas od času se mi stává, že už jsem na tom hodně špatně a na mě třeba hodně působí takový ten syndrom zavřených dveří, jo? To znamená, že jdete z jedné místnosti do druhé, projdete dveřma a to je prostě daný, už to už jako odborníci na to přišli a zapomenete, proč jste tam vlastně šli. Má to svoje pojmenování, jako je to asi normální, dá se s tím celkem v pohodě žít, ale samozřejmě mě zajímá, kdo má lepší paměť, jestli muži a nebo ženy. Ono se to prej jako obecně nedá tak úplně říct, kdo by měl co lepší ve všem. Výzkumy, ale pozor, ukazují na několik trendů. Jo. Ženy prý mají v průměru lepší verbální a epizodickou paměť, což není pro chlape zrovna úplně ideální, protože si lépe vybavují slova, hodně dlouho, rozhovory, detaily událostí nebo obličeje, to je taky docela průser, a taky sociální informace. Muži to mají jako tak akorát na to parkování, nebo když se potřebují trefit do garáže a tak dále, protože i my dosahujeme samozřejmě lepších výsledků v něčem, a to konkrétně v prostorové paměti. Orientace v prostoru, zapamatování si tras, to je přesně ono mapy, proč ženy neumějí hledat v mapách a tak dále, když jsem četl takovou docela zajímavou knížku, možná nejsem sám, možná jste ji četli taky, je to docela příjemný čtení, ale víceméně to tak nějak potvrzuje tohleto, co tady je napsané, takže já bych s tím, jako za mě, já bych s tím souhlasil.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmod, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Úplně jsem zapomněl na to, že hrajeme hokej. Jak nehrajeme my, tak prostě mi to nějak vypadává. Navíc jako zrovna hokej není můj šálek kávy. Ale jenom abyste věděli, a bude tak nějak tak říkajíc v obraze, tak Rakousko s Lotyšskem dohrálo před chvilinkou 3-1. A co se týče Norska s Itálií, naším budoucím soupeřem, tak Norové Italům dali 4 banány. To znamená, vyhráli 4-0. Tak uvidíme, jak to zítra prohrajeme my.

0: Na Relaxu to byla Blanka Key to My Heart, napsal mi Jarda, teda ty těm našim přeješ, aby jako prohráli. Takhle, možná jsem to měl vysvětlit od začátku, je pravda, že když tak něco vypálím a nečekaně a nejsou tam ty souvislosti. My v podstatě, než jsme hráli se Švédama, tak jsme tady, ta naše trojice, která vlastně spolu dovysílává do té 16. hodiny, to je kolega David a Honza, který ho střídám, jsme tak jako typovali sami pro sebe, jak to večer dopadne. Samozřejmě jsme typovali asi jako spousta z vás, že se Švédama dostaneme na bančeno a jako jak to dopadlo, to víte, že jo, nakonec vyhráli jsme. Tak jsme se dneska usnesli, že budeme před každým zápasem říkat, že prohrajeme a že tím pádem automaticky vyhrajeme. Já vím, že to nedává moc logiku, ale tak jako prostě jsme to takhle řekli, no. Možná proto, abych neporušil tradici, je jasný, že zítra prostě máme body doma.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Naprosto v klidu a v pohodě jsme se dostali k 19. hodině večerní.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Už jsem to tady dneska jednou zmiňoval, zítra to bude takový zajímavý myšmaš. Oblačno až polojasno, přechodně prý může být dokonce i zataženo. Pokud déšť, tak maximálně lokálně, ale teploty jasně daný od 18 do 23 stupňů. Kdybyste náhodou vyráželi nahory, tam čekejte maximálně 14. No a jako můžete čekat muziku mezi 19. a 20. budeme trošku vzpomínat Pet Shop Boys. A jestli se vám tahle písnička líbí, tak vydržte, protože si ji dáme už během pár minut.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio
1: 92,3
0: Kladno,
1: 97,4
0: Rakovník,
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou,
1: 97,5
0: Beroun,
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. května. Roku 1944 se v anglickém Sheffieldu narodil rockový zpěvák Joe Cocker. Ze sportovního světa vyjmenujme dva, kteří přišli na svět ve stejný den i rok. 25. 1971 trojskokanka Šárka Kašpárková a švédský hokejista Jonas Bergqvist. Ročník 1946 je rodačka z Kalifornie, známá pod jménem Cher. V roce 1734 vznikl v Jižní Karolíně první žokejský klub. Po 140 letech Levi Strauss začal poprvé prodávat uměle barvené džíny. Tehdy stály 13,5 dolaru. Oslavencem je dnes také Brian Nash, kytarista Frankie Goes to Hollywood. Psal se rok 1892, když si jistý George Sampson nechal patentovat vysoušeč vlasů. Narozeniny má dnes také bratr princezny Diany, Charles Spencer, nebo rokový bubeník Warren Ken z kapely Ultravox. V historii tento den taky začínala druhá moderní olympiáda, nebo tisíce lidí protestovali proti válce ve Vietnamu. Do dnešní sestavy oslavenců patří ještě klávesák Steve George ze skupiny Mr. Mister.
0: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Relax